Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendy, co definovaly elektroniku. Daft Punk. Tahle francouzská dvojka ve své hudbě míchá takové kouzlo, že se ti chce tančit, i když zrovna sedíš v tramvaji. Jejich styl je prostě unikát, co ovlivnil celý svět a pořád drží laťku vysoko. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další hudební poklady. One.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jonas Brothers, kapelu, která se díky svému popovému zvuku a charizmatu dostala mezi největší hvězdy současnosti. Jejich hudba je plná energie, radosti a chytlavých melodií, které tě donutí vstát a tancovat. Jonas Brothers jsou jako ti kámoši, kteří tě vždycky podrží a přinesou skvělou náladu kamkoliv.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

Tady je tvoje metropole. Danny Bird je mistr drum and bassu z Británie, co do svých tracků vkládá neuvěřitelnou dávku energie a groovu. Jeho hudba je jako rychlá jízda na motorce. Vzrušující, divoká a plná adrenalinu. Poslouchat Dannyho znamená

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Petrou Matysovou. Petra je bývalá vědkyně, v současné době podnikatelka, investorka a především inovátorka a jak ona sama o sobě říká i provokatérka a má toho v životě poměrně hodně za sebou. Zdárně dokončila ve své práci již několik akčních cyklů. Podle toho se pozná její produktivita. Někdy jí připadá, že to, co zažilo, se snad nemůže vejít ani do jednoho života a muselo to prožít více lidí. Že to nemůže být jen jeden život jedné obyčejné holky ze Sudet. Dámy a pánové, Petra Matysová, ahoj.
1: Ahoj, moc děkuju za krásný úvod.
0: Úvod jsi napsala sama, jenomže jsi to napsala tak dlouhej, že jsem musel zkrátit, protože bychom tady byli do večera, protože ty jsi fakt ve svých... Nebudu říkat, kolika ti letech, protože
1: udám... Včera jsem měla narozeniny, takže...
0: Udá mi se
1: je
0: to...
1: Je mi o rok víc.
0: Je ti o rok víc?
1: Já vždycky říkám, že jsem stará jak tahle ruka.
0: Tak to říkáš dobře, ale stihla z toho tolik, jako kdyby byla stará 4 tvoje ruky. Takže prosím tě, začneme úplně od začátku.
1: Uh-huh.
0: Odkud seš?
1: Tak já pocházím z takového malého městečka v pohraničí, ve východní Vrána Krkonoš. To městečko se jmenuje Žacléř, nevím, jestli ho znáš.
0: To znám.
1: Jo?
0: Do Žaclu se jezdilo.
1: Jasně, takže vyrostla jsem v podstatě ve městě, který vzniklo na uhlí, což jsem vůbec tenkrát netušila, že se nějak spojím s geologií, potom ve svém životě do budoucna. A prostě vyrůstala jsem jako obyčejná holka, prostě v baráku se zahradou. Pořád jsem někde běhala po lesích. Měla jsem velký akční rádius mýho rozběhu. A jako byla jsem spojená v podstatě s přírodou od malička.
0: Co se dá dělat v takovém městečku, jako je Žacléř? Já ho pamatuju, jsme jezdili do východních Čech, do Orlických hor, my jsme tam měli chalupu, a tak jsme jezdili směrem nahoru na Náchod a tam vedla ta, nějak ta dráha, že, na ten Žacléř.
1: No.
0: Je to tak?
1: Je to tam samá zatáčka.
0: Samá zatáčka, no. Jo.
1: No tak já jsem takový jako akční člověk od malička, od narození, i taková jako měla jsem všestranný záliby, takže co se tam dá dělat? Tak chodit ven a běhat, to už jsem říkala. Chodila jsem i po kopcích, potom jsem v podstatě od základky hrála s klukama fotbal, vždycky před školou, i se nám podařilo vysklít okno školníkovi a mám takový jako zajímavý z toho vzpomínky už od dětství. Já jsem jako milovala i prostě zahradničení, různý ruční práce, chtěla jsem chodit do hudebky, ale rodiče mě to v podstatě už nedovolili, protože jsem měla spoustu jiných zájmů. Nějak jsem se potatila, takže vlastně jsem někde, nevím teďka už v kolikátý třídě, tak jsem začala dělat letecký modelářství.
0: No to je pro holku zajímavý.
1: No a nebyly to ty plastový modely, ale takový ty, co se vlastně dělají z balzy.
0: Vyřezávaný z balzy, plechký.
1: Jasně, a pak se to polepilo papírem, že jo, muselo se to přesně navážit, to letadlo, aby bylo prostě dobře vyvážený. A pak jsme s tím vlastně lítali jako po venku, že jsme to vlastně tahali na vlasci, nevím, jestli to znáš, takový ty kategorie různý. No, A3, A5, takže jsem běhala 25 metrů nebo 50 metrů, takže tím tam se mi tak jako hodilo to běhání a dokonce jsem vyhrála i nějakou krajskou tenkrát soutěž. Teda nevyhrála, byla jsem nějak, přede mnou mě předběh nějaký Matyska, jo, se jmenovala, tak ty mě jako hrozně naštval.
0: Matysovou předběh Matyska.
1: No.
0: Je bordel.
1: No a pak jsem měla kamarádku, s kterou jsem chodila často do lesa, její táta byl myslivec, takže ta mě přivedla k myslivosti, takže jsem se učila takový ty jazykový slang myslivců.
0: Latinu, mysliveckou latinu.
1: No, v podstatě jo, takže co jsou slechy, barva a tak dále. A vlastně ona měla ohaře, fenu, takže s tou jsme chodili do lesa a pozorovat prostě různě zvířata a v zimě krmit. A vlastně jsme soutěžili i vlastně ve zlatý trofej, což je taková myslivecká soutěž. Ani nevím, jestli ještě dneska vlastně to probíhá, jo.
0: No tak vidíš, no. Co se všechno dá dělat v Žacléři. Napřed to vypadalo, že skoro nuda a takových věcí. Na to letecký modelářství, já ještě navážu, pamatuješ to, já jsem taky jako modelařím dodnes, ale s letadýlkama jsem měl jenom chvilku, když byly motorový, právě ty balzový, tak to byl takový maličký motorek, pamatuješ to. A když se do toho šlo natankovat, tak se do toho kápli dvě kapky toho lihu. To je To je doba. To znal taky ty motorový?
1: Nebo? Já jsem ty motorový nakonec pak nestavila, protože já jsem šla na střední školu do Hradce Králové, tak pak s tou dobou už vlastně skončilo moje letecké modelářství, protože tam už to jako nešlo přesně, pokračovat. A bydlela jsem na intru, jako, takže jsem to žere čas. Ale vlastně táta jako má po garáži a různě po dílnách prostě letadla vyvěšený, ještě vlastně se svým tátou stavěli, byli takový průkopníci, protože tenkrát nebyly moc ty materiály, že jo, třeba nešla balza, nešla sehnat, ještě v době mýho dědy.
0: V rybářských potřebách jim jevali na splávky, že?
1: No, takže a ty stavěli ty motorové letadla právě, no. No my jsme jako lítali i s vysílačkama, akorát jako, to se to mě jako, že mě půjčili cizí letadlo, že jo, chvíli, když to bylo hodně ve vzduchu, abych náhodou s tím něco neudělal.
0: Tak ono, když s tím člověk švihnul vozem, tak bylo o zábavu postarený.
1: No Tomáši, tak to bych mohla vyprávět, jak jsme třeba celou zimu stavili letadlo, to na tom vlasti, že jo. No. A pak jsme šli na těch rýchorských loukách nebo žaclajských prostě lítat a my jsme měli, já vím, že to bylo vždycky pondělí. A nevíš, jaký bude počasí v pondělí, že jo. A často prostě vichry nebo něco, takže jsme šli lítat proti větru, jo. Takhle letadlo udělalo cvak, takhle křídlama. Spadlo dolů. A bylo po srandě, jako.
0: Rok 89, ty jsi mi tady napsala a svobodné devadesátky. Měnová reforma v Polsku, hyperinflace, všichni milionáři, škrtání 4-0 na bankovkách. Jak se týká měnová reforma v Polsku tvýho života?
1: No týkala se tím, že, nebo takhle, mě vlastně se to vybavilo i v souvislosti s tím, co dělám dneska, o čem ještě tady asi bude řeč, ale vlastně mý rodiče jezdili často do Polska nakupovat a vždycky říkali, tak jedem na ty trhy a já jsem to jako úplně neměla ráda, jo. Já, takový pro mě to Polsko prostě v těch 90. takový šedivý prostě, nějaký, jo, nuda hrozná a vždycky takový ty trhy, jak tam bylo prostě jako folie na zemi černá, že jo, a na tom byly prostě
0: krámy.
1: No, na tom byly krámy, prostě rohlíky, vedle kotouče na pily, vedle velký podprsenky, vedle prostě ponožky, jo, že prostě jsem to neměla ráda. A oni vždycky říkali, že tam jako jezdí, že je to levnější, jako ty věci. Mm-hmm. A já jsem nebyla schopná tenkrát v té mý hlavě jako pochopit, nikdo mě to nevysvětlil. Ani jsme se to jako ve škole naučili, nebo se to teda vůbec nevybavuju. Proč jako je to levnější, jak to, že když tam se kupuje za 100 000 miliony zlotých něco, třeba chleba, jo, a tady stál pár korun, jo. A pak si pamatuju, že právě přivezli, za 14 dní tam jeli znova a přivezli ty bankovky a měli prostě škrtlý 4-0, že Poláci to nestihli ještě vlastně jako ani vytisknout novou řadu peněz, když došlo k té měnové reformě. A pak vlastně se úplně změnil kurz, že si pamatuju, že vlastně my jsme museli dát našich 10 korun za jednu polskou zlotou, jo. Ano. Což vlastně až teďka, když vlastně se vzdělávám ve financích už x let a v celém tomhle sektoru, tak jako jsem jako začala pak jako chápat ty souvislosti, že jo? Protože jsem to prostě vůbec neznala, nechápala, jak je to možný, jako, že tohle to jako jde.
0: To já pamatuju z Itálie 90. let, když jsem tam byl poprvé, pro mě to byl absolutní šok, že zmrzlina stála 300 000 lir, no. Že člověk neuměl počítat v těch řádech, že jo?
1: No. No. No a jenom teda ještě můžu tady k tomu doplnit, že my jsme nedávno byli na polské svatbě a vlastně jsme se tam s Polákama vlastně o tom bavili a hodně lidí přišlo fakt jako o peníze, o majetky, že opravdu schudli brutálně a oni teďka vlastně taky jakoby s tím, co se děje v celém světě aktuálně, tak jako moc jako nechtějí na nic spolíhat, takže si právě jako taky dávají jako peníze do bezpečí, kdyby náhodou zase přišlo prostě něco podobného.
0: Mají živou zkušenost té měnové reformy.
1: Jo. Velice živou, no. A zajímavé je, že když se třeba bavím s lidma kolem Prahy, nebo jestli si pamatuju měnovou reformu v 90. prostě v Polsku, tak jako často nevědí. Ale já tím, že jsem byla v tom pohraničí a měla jsem vlastně takhle blízko tam, to je 5 kilometrů jako do Polska, jo. Tak to prostě pamatuju a mám to jako součást života.
0: Já si to teda taky přiznám, se moc nepamatuju, ale pamatuju si takovou tu pseudoměnovou reformu, no to nebylo znehodnocení peněz, ale jejich okolkování v tom 93. roce, vlastně československý bankovky taky ještě nebyly nový, tak se překolkovávaly, že byly na nich kolek nalepené v podstatě Slováci je nějakou dobu měli taky a taky se jim změnila hodnota, jo, takže vím, že byl ten rozdíl, že třeba za 200 korun českých, 200 korun slovenských okolkovaných bylo vlastně jako polovina, takže si za 200 český dostala 400 slovenský. A byly to stejný bankovky, že jo, o to bylo jako zvláštnější. Ty jsi potom šla ve 94. do Hradce na tu školu a ta škola byla veterinární, což je zase, musím trošku předskočit, ty jsi potom byla geolog, jo, ale to mám tak jako trošku v hlavě včelí.
1: tak se nedivím.
0: No, takže jsi vystudovala veterinu.
1: Jo, já jsem vystudovala veterinu, protože já jako holka jsem toužila tím jako stát se veterinářkou. Jo. A všichni v rodině mě o to hrozně odrazovali, že jako je to těžká práce pro ženskou, když budu chtít mít jednou rodinu, tohle. Že vlastně u nás historicky v rodině žádný veterinář nebyl, takže jako, že to budu mít těžký a že to bych se musela udělat svoji vlastní ordinaci a blablabla.
0: Tak rodit krávu není tak jednoduchý.
1: No není, jako no. Není, jo. A jako já jsem prostě jako milovala zvířata, přírodu a jsem prostě chtěla na veterinu. Já jsem si to teda doslova vybrečela doma a že mě teda nakonec pustili na tu střední školu do Hradce Králové a já jsem za to jako obrovsky ráda, že tu školu mám za sebou, protože mě to jako hodně dalo a bylo tam hodně praxe, nejrůznější brigády, prostě všechno možný. Je to vlastně takové jako i exkurs do té medicíny, ač jakoby zaměřený na zvířata, že jo. Takže jako hodně mi to dalo. Jako mám z toho nezapomenutelné zážitky s celou tou třídou, prostě z těch různých praxí, jezdili jsme na chmely, na cibule a pak samozřejmě jako do kravína, do činčilárny.
0: Do činčilárny.
1: No, do drůbežárny. Zažili jsme, jak se dělá třeba, jestli víš, co je sexování kuřat třeba.
0: Ne. Nevím.
1: To je vlastně, na to si pamatuju, jak dneska to tam seděli nějaký dva Vietnamci, Japonci nebo nevím, jo, nebo Číňani. Prostě v takový hale. My jsme chodili po těch halách, od kuřát, od líhně, od kuřát přes kuřice až po ty dospělý slepice, že jo, a do těch, jak snáší vejce, ty klecový chovy. Takže člověk si to jako všechno zažije. A to sexování kuřat je o tom, že se vlastně ty kuřátka, co se vlíhnou, tak se vlastně musí jako rozdělit jako podle pohlaví. A to se ti nebude líbit, co ti teďka řeknu.
0: No,
1: tak tam seděli, měli takhle vlastně, jak já tady mám mikrofon, tak oni tam měli nějakou jako zářivku a vždycky to je, měli kuřata prostě na těch a vždycky zali to kuře a byli hrozně rychlí, jo. To úplně sekali jak prostě, jak to várna, jak
0: baťa
1: cvičky, jo. A prostě koukli na to, poznali, jestli to slepice nebo kohoutek, tak slepice hodili do jedné bedny a když to byl kohoutek, tak ho hodili doma, je tam byl velký igelitový pytel vedle nich. A takhle na to házeli ty kohoutky, které se postupně tou vahou těch kohoutků dusili. Nahoře dusily. Pak se to prostě odvezlo a dalo se to. Já jsem na to tenkrát koukala a říkám, ty vado, to se není možný, jo. Jo. Tam jsem zažila věcí, tyjo, to bylo, týden jsme tam bydleli na nějaké škole a já říkám každému, kdo jí maso, kdy měl něco jako zažít, tak z takovýhle provozu jezdili jsme na jatka, jo, kde jsme dělali veterinární kontroly, nařezávali jsme mízní uzliny, prostě jako by v mase.
0: Jo, ale
1: jestli to nemá salovce a tak dále, jsme prostě různý ty, takže to o tom bych mohla tady vyprávět. Jako.
0: Po škole a ty ses teda vydala jako operka do Anglie?
1: Já jsem šla nejdřív na vejšku, rovnou z té veteriny, kdy teda vlastně jsem ještě jenom chtěla říct, že se mi rozplynul ten můj dětský sen.
0: O
1: té veterině asi ve třeťáku, kdy vlastně jsem zjistila, že s některýma věcma principiálně nějak nesouhlasím a že to vlastně nemůžu dělat, nebo nechci, že vlastně najednou to prostě skončilo. A já jsem pak vlastně tak jako tápala a nevěděla jsem co. Já jsem jenom věděla, že prostě mám ráda tu přírodu. Jo, já jsem prostě jako o přírodě toho i spoustu přečetla, že jo, kromě toho, že jsem v ní furt byla. Takže jsem se pak rozhodla jít studovat přírodní vědy. Na Karlovku. Takže já jsem studovala a vybrala jsem si obor ochrany životního prostředí, ale já jsem ho nedostudovala. Já jsem z té školy odešla asi po roce a kousek. Z vlastního jakoby rozhodnutí, jo. A do té Anglie jsem jela potom, když jsem znova šla studovat, že já jsem mezi tím pracovala právě u doktora Naxery na veterině. To bylo taky pro mě hodně cenná zkušenost, teda musím říct. A on byl pro mě velký impuls k tomu, jako kdybych se ti zeptala, jaký třeba vyjmenuj tři lidi, kteří ti jako změnili život, jo, nebo jako nějak tě výrazně ovlivnili. Tak on patřil jako mezi do téhletý skupiny lidí v mém životě, který mi řekl jednoho krásného dne na ty veterině. Peť, já už tě tady prostě příští rok nechci. A já, jak toho, pane doktore, ty, já tady se jí snažím, že udělám prostě maximum všechno prostě jako jo. A on, no hele, já si myslím, že máš navíc, že máš na to se vrátit zpátky na tu výšku a jako dodělej to. A to, k tomuhle, abys tady dělala veterinární sestru a jako asistovala při operacích, jo, prostě, já nevím, stříhala tady psům drápy, tak jako k tomu si můžeš prostě vrátit jako kdykoliv. Jo, takže tím mě jako ovlivnilo, takže já jsem pak šla studovat znova. Jenže já jsem potřebovala v tom bakalářském programu docela několik desítek tisíc na to si doplatit poslední ročník. Jo. A protože jsem z takový normální rodiny, jako že by mi naši dali několik 10 000, to prostě jako vůbec jako
0: nehrozilo.
1: Takže já jsem si musela najít nějaký svůj zdroj, takže jsem jela jako oper pak do Anglie, což vzniklo hrozně narychlo. Ale nestarala jsem se tam o děti, ale o takovou jako postarší old lady, English lady, jo. Která byla vlastně bývalá herečka, hrála v londýnském divadle, kde si v Roma a Julie, tak Julie, že jo, Shakespeareovi. No, 2 měsíce jsem tam byla. Přes prázdniny. A to mi stačilo na to, abych si vydělala na tu školu.
0: Nicméně, ty, když jsi mě posílala tu přípravu, tak ty jsi mi napsala, že jsi dělala magisterský obor geochemie a k tomu multidisciplinárně geologii, petrologii, paleobotaniku, paleoklimatologii. To je hrozně moc oborů. To...
1: No, tak já jako nejsem na všechno skvělý odborník, že jo. Ale tam šlo vlastně o to, že já jsem si vybrala vlastně takovou jako mezioborovou práci, v podstatě novátorskou, jo. Začala to bakalářkou, pak to pokračovala magisterskou a nakonec vlastně jsem šla ještě i na doktorát. A ty věci, které jsem já dělala, tak přede mnou vlastně nikdo skoro nedělal, jo. A tam se vlastně muselo propojit z různých oborů ty znalosti. Takže já jsem samozřejmě vždycky se jako vzdělávala a načítala to, co jsem potřebovala k tomu tématu. Ale celkově jsou to prostě vědy o zemi, jo. A v rámci jakoby těch bakalářských i magisterských programů na té geologii, tak jako absolvuješ tady z těch, co jsi vyjmenoval z těch oborů, prostě vždycky aspoň nějaký základy.
0: A ty jsi napsala potom ale nějakou dost takovou průlomovou doktorandskou práci, že? Která byla oceněná. Řekni mi o tom něco.
1: No tak nevím, jestli byla průlomová, oceněná nějak byla. Já jsem vlastně jezdila na konference i během té doby, co jsem vlastně dělala ten doktorát. Já jsem konferenční člověk, jo? Já miluji konference a setkávání. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně potom zjistila, že když mě zavřeš v laborce nebo u mikroskopu, takže... Jako mě to bavilo, to bádání, to zkoumání, objevování nových věcí, jako opravdu jo. Ale zároveň jsem potřebovala víc akce. A jezdila jsem prostě po světě, prezentovala jsem ty svoje výsledky a právě byla jsem obrovsky poctěná, že když jsem jela ze své šéfkou z akademie, kde jsem pracovala potom vlastně už i při tom doktorátu, tak jsem jela do Gramáda, do Brazílie a oni moji práce a můj výstup jako na té konferenci vybrali jako nejlepší prostě studentskou práci doktorskou, jo, což je, nebo jako tu prezentaci třeba například, jo. A nebo se mi stalo, že mě pozvali na univerzitu.
0: Krásný úspěch.
1: No, nebo že mě pozvali jako doktorku Matysovou na univerzitu do Chemnitz, že jako tam mám dát zvanou přednášku a zvaný přednášky většinou dostávají lidi, kteří je třeba přes 40, jo už jsou třeba profesoři a tak dále. A oni se asi mysleli, že to jako, že se vlastně někdo starší, nebo já nevím, jestli si mě tenkrát s někým nespletli, nebo já prostě nevím, já si pamatuju, že jsem přišla na tu univerzitu, že jo, tam plná přednášková aula lidí, že jo, teď oni Němci mají zvyk, že jako klepou, že jo, jako, tak já jsem s toho byla sama vyklepaná, jo.
0: Místo tleskání, no. Ano,
1: a teď tam jako čekali tu zvanou přednášku, tam přišla prostě Matysová, který bylo, já nevím kolik, jo, ještě prostě s nedokončeným snad doktorátem, nebo já nevím, kdy to bylo už.
0: No, ale dobrý, ne?
1: Dobrý, ale jako dobrý zkušenosti, že jo, jako že...
0: Ty jsi absolvovala to vzdělání a ten titul PhD dokonce snad v angličtině, si říkala.
1: Ano, napsala jsem to v angličtině, já jsem si vlastně vybrala, já jsem psala publikace vědecký, který normálně jsou jako na VOSu v recenzovaných časopisech, takže vlastně projdeš mezinárodní recenzí, což je jako docela oříšek. Tam stačí, že ti někdo jiný z druhé části planety napíše, co, já nevím, jasně, nerozumím tohle, doplnit, jo, a prostě nebo publikuješ to. A vlastně já jsem měla několik publikací, kde jsem měla i mezinárodní spolupráce s Německem, s USA, s Francií a tak dále. A tak vlastně byly i docela citovaný a já jsem je spojila vlastně do jedné té jakoby kompilační práce, nebo jak to říct. A k tomu jsem vlastně psala úvod a potom nějakou diskuzi a závěr, jo. Takže a bylo to teda celý v angličtině, protože ty publikace byly taky v angličtině, že jo, na tom VOSu, Web of Science. A vlastně věci jsou hodnocený třeba, a jako aby to se dalo nějak klasifikovat, tak vlastně se člověk může podívat, jaký mají Hirschův index, se tomu říká, jo. A vlastně ty publikace jsou k tomu nutný, jo. A, takže vlastně jako byl to fakt takový jako tvrdý doktorát z tvrdýho oboru. Nebylo to vůbec snadný, bylo zatím strašně moc hodin práce, kdy já jsem prostě jezdila měřit, prostě do terénu měřit, prostě na různých jako metodách. Jinak jsem dělala veškerý mikroskopie a tomu se říká jako zobrazovací techniky a pak jsem dělala analytické metody, kde jsem se vlastně domlouvala ve spolupráci s tím, kdo sedí u různých přístrojů, jako rentgenová difrakce, elektronová mikroskopie, jo, katodová luminescence, ta se právě, horká katodová luminescence není moc známá, to je dobrá právě na genezi křemene, že zjistí, že všechno je křemen, nebo nějaká SiO2 hmota a ty můžeš odlišit, za jakých podmínek to vzniklo, protože to tam háže prostě jiný odstíny, jako v tom mikroskopu, nebo i spektrálně se to prostě měřilo, takže to se všechno naměřilo a to nestačí, že jo, pak se musí ty data dát dohromady, musí se to prostě nějak zpracovat, musí se k tomu dělat diskuze, nějaký závěry, takže jako zatímco jako mý vrstevníci si chodili pařit a nebo pracovali prostě už jako nějak si rozjeli jako životy, že jo, jezdí na dovolený, tak já jsem furt někde seděla, měřila, psala, četla, jo, jako že...
2: Druzi křemene.
1: Takže jako byl to masakr s tím, že vlastně já jsem potom se mi narodili dvě děti, já neměla ten doktorát dodělaný, protože já jsem to neměla v hlavě, tak jako až tohle dodělám, tak pak teprve budu mít děti. Já jsem prostě si říkala, dokud jsem zdravá a relativně jako ještě mladá, tak jako prostě nechám to volný průběh. No a pak jako s těma dvouma malýma dětma, který jsem měla po rok a půl od sebe, jako to dodělat celý, jo. To byl teda jako třetí porod, bych řekla, s tím, že já jsem ještě u toho musela pracovat, jako z finančních důvodů, byli jsme prostě s manželem, jsme byli v bytě, měli jsme na to hypotéku, potřebovali jsme další příjem, jo, on byl taky vlastně jako vedoucí vědecký pracovník na Akademii věd, nebyli jsme nikdy žádný milionáři, jo, takže bylo to strašně náročné a zpětně se jako uvědomuji, že vlastně vůbec nevím, jak jsem to jako celý vydržela.
2: Vlastně výsledek je ten titul a práce publikovaná v impaktovaném časopise.
1: Jo. A vlastně, kdybych dál dělala vědu, tak dělám kariéru vědu, můžu si postavit výzkumnou skupinu a tak dále, že jo. Ale já jsem z té vědy odešla a to vlastně i pro mě je to takový motor, jako když vím, co všechno jsem kvůli tomu musela vydržet, abych jako tohle všechno dodělala, jo, tak se snažím prostě pořád na tom jako dál stavět a to moje know-how jakoby vrátit zpátky do té společnosti nebo do té mý práce a dívat se prostě na ty věci z jiných úhlů. Jinak ještě k těm konferencím třeba se mi stalo, to bych tady ráda zmínila, na moje první konference mezinárodní byla naštěstí v Praze, takže já jsem nemusela mít žádný grantový prachy a tohle, abych jako mohla někam odcestovat. Já jsem tam měla přednášku a pak jsem šla do coffee breaku prostě na kafe a za mnou stál nějaký týpek, jo, a začal se mnou bavit a byl to prostě Brit, který vlastně přiletěl z Ománu, kde dělal pro Petroleum Development Oman vlastně a Geological Society of Oman, tak vlastně jako tam s nima spolupracoval a on mě, já jsem si myslela, že byl na mý přednášce, protože tam se mnou začal srdečně bavit, jo. A nakonec nebyl, ale zjistil, co dělám, že vlastně jakoby zkoumám ty skamenělý dřeva, jo, a vlastně tu genezi a geochemii v tom mineralogii. A říkal, tyjo, my máme vlastně v poušti v Omanu tyhle dřeva, nikdo neví, jak to vzniklo a tak dále, tak já ti pošlu nějaký vzorky, ty zkusíš udělat první výsledky a když to jako bude dávat nějaký smysl, tak přijď do Omanu, já tě zvu a normálně prostě ti všechno zaplatíme. A pojedeme tam do pouště, prostě nazbíráme nějaký vzorky, uděláme na tom výzkum, jo. Takže se jako představ pro holku z Krkonoš, že sudeč, no, jo, prostě jako taková
2: věc. Sbírá v ománský pouště.
1: Takže já jsem prostě, jo, takže jsem jako něco udělala, prostě on mi to fakt poslal, dodržel slovo, no a pak jsem letěla prostě doma, no bylo to teda 10 dní i s cestou, takže to uteklo hrozně rychle, ale fakt jsem si zažila jako 3 dny vlastně v poušti ománský vlastně, jako teda s naštěstí s lidma, který jako věděli, jak se tam chovat a znali to tam, jo, s geologama, že jo.
2: Jasné.
1: Ještě tam byl prostě jeho, ten vlastně jsem si to popletla, byl to Brit, ale byl to Scott a ten druhý byl Angličan, to byl taky jako úplně úžasný člověk, takže byla i jako legrace a dobrý zkušenosti, no, jako zažít Oman.
2: Mně se líbilo, jak jsi řekla, tak já jsem pořád tak dala ten výzkum a zkoumala jsem a badala jsem a mezi tím jsem porodila 2 děti, jako jsi tak odskočila od plotny a od mikroskopu jako. Porodit 2 děti, no. To je dobrý přístup. Nicméně pojďme teďka k tomu breakdownu, nebo jak bych to nazval, prostě jak jsi měla totální jako profesní tranzit, jsi mi tady napsala brutální profesní tranzit. Protože ty jsi vlastně celou tu vědu takhle zbalila do krabice, dala si do skříně a šla s úplně jinou cestou.
1: Uh-huh.
2: Jakou?
1: Jo. Tak bylo to pro mě, aby si jako někdo nemyslel, že to bylo jako takhle. Jo. Pro mě to bylo obrovský těžký rozhodování, více jak půl roku, jestli jako tu změnu udělat nebo ne. Já jsem se vlastně dostala na nějakou životní křižovatku a ještě, jak jsem měla ty malé děti, tak já vlastně bydlím v Brandýse nad Labem. Teď teda trochu odbočím, ale potřebuji to vysvětlit. A Brandýs nad Labem je taková demografická anomálie. Tam se vlastně jako nastěhovalo spousta lidí, podobně jako já, s tím, že se tam založí rodiny a tak dále, takže je tam hodně lidí kolem 40 let, který vlastně neměli kam dát děti do školek, do škol, nešel tam sehnat doktor, vlastně kapacitně, jo, ty školy to tam prostě nedávaly. A já jsem, tím, že jsem z Krkonoš, jo, a manžel pocházel vlastně z Ostravska, z Havířova, tak my jsme neměli babičky k dispozici, takže já jsem tohleto všechno ještě vlastně jako nějak zvládla i při tom, že jsem neměla babičky a nikoho jako dalšího kruce, kdo by mi jako s tím pomohl, jo, s těma dětma. Kdo má malý děti, tak ví, jak je to někde náročný. No a nejhorší na tom bylo, že Brandy se mi ani čtyřletá dcera nedostala do školky tenkrát. Jo. Takže já jsem byla jako z toho úplně zoufala, takže já jsem hledala jako prostě různý cesty, snažila jsem se tam zapojit do nějakého místního dění, pomáhala jsem tam jako vlastně nějak rozjet lesní školku, takovou jako lesního typu, i když nějakou zděnou budovu, kterou shodou okolností jsem pak zjistila, jako zakládal vlastně můj kamarád, jako, který byl o ročník vejš na geochemii, jako já. Jo. A teďka vlastně jsem chtěla říct ještě něco k tomu, že k tomu profesnímu tranzitu, že vlastně já jsem hodně zvažovala, jestli jako si můžu dovolit každý den jezdit do té Prahy na tu akademii věd, když mám ty malé děti, které můžou být nemocní, tohle budou potřeba, bude někdo mi zavolat, tak abych jim byla blíž. Tak jsem se nakonec ještě já blázen rozhodla, že se najdu jako další úvazek prostě spíš v Brandýse, takže jsem si ten jako na akademii snížila na minimum. A v Brandýse jsem nastoupila, kde mě volali prostě z úřadu, že je nějaká Matysová, že je docela jako někde vidět, aktivní kolem školství a tak dále, tak jestli bych nechtěla koordinovat prostě projekt MAP, což jsem vůbec nevěděla, co je. Byly to místní akční plány rozvoje vzdělávání, který tady šel z MŠMT a vlastně byl to jako nějaký typ evropský dotace. Jo? Takže já jsem díky tomu vlastně měla zkušenosti i s takovýmhle dotačním titulem, jaká to je byrokracie, papír, krám, že jo. S tím, že ale se koordinovalo pro 58 obcí, které spadají pod Brandýs, pod ORPčko, vlastně jakoby ten projekt. Mělo to několik horizontálních, vertikálních úrovní, jo. A vlastně dělali jsme bylo to zaměřené na mateřské základní školy. Mm. A to byla práce, kde jsem, kromě toho, že jsem dělala ten papír, krám, tak jsem vlastně to koordinovala, měli jsme prostě různý setkávání různých týmů, čtenářskou matematickou gramotnost, inkluzivní vzdělávání, jo. A vlastně takhle jsme se různě prostě scházeli, pak jsme vlastně dělali setkání pro ředitele škol, ředitelky, pro různý třeba výchovný poradce a tak dále. Já jsem na tom jako pochopila, proč o tom mluvím, že vlastně jako miluju lidi a práci s lidma a že mě hrozně baví, když to je akční, jo, proto jsem se vždycky nejvíc těšila na ty konference, jo. Takže to pak sehrálo i velkou roli v tom, že jsem se vlastně rozhodla, že půjdu podnikat. Ale předcházelo tomu to, že jak jsem byla na vážkách, jako co teda, jo, měla jsem asi nějakou krizi středního věku, jestli teda se mám vrátit zpátky po tomhle projektu, když skončil na tu akademii na plný úvazek, nebo jestli mám jít jinou cestou, měla jsem několik pracovních nabídek, tak já jsem si říkala, dám šanci vědě, tak jsem sepsala ještě grantový návrh, kde jsem dala dohromady lidi z tří pracovišť, a ten grant jsme na konci roku, vždycky jsou výsledky grantové soutěže většinou listopad, nebo spíš prosinec, a nedostali jsme to. Jo. Takže já bych byla bez grantu, kdybych jako zůstala na té akademii. No a zároveň jsem mezi tím už se jezdila vzdělávat na podnikatelské akademie, což vzniklo tak, že vlastně já jsem měla úplně super finanční poradkyni od Partners Financial Services, která nám pomáhala spravovat finance, a Radka Svobodová. A vlastně opravdu fungovala jako dokonale, že třeba jako fakt služba až do domu, šetřila nám čas a peníze, jo, jako tím, že nám třeba nastavila dobře prostě pojištění rizik, tak manžel, když se třikrát vysekal na kole nebo měl nějaký nehody, jo, tak prostě dostal plnění. Když měl prostě, že jo, naražený žebra někde, prostě jako byl dlouho prostě jako mimo. A ona mě vlastně tenkrát, když přišla na nějakou servisní schůzku, říká: Peťo, tak jak to máš s tou prací, jako co je novýho, že jo, a tak, že se většinou se musí jako upgradeovat ty věci, i co máš prostě jako v tom portfoliu, že jo. A já říkám, hele, já řeším jako změnu, jako jestli neudělám změnu, prostě jako mám tady různý nabídky a tak, a ona: já bych pro tebe něco měla, ne? A já jsem si myslela, že jako jak se setkává s lidma na těch schůzkách, že bude mít pro mě nějakou třeba nabídku, jako nějakýho přesně dělat manažera někde, koordinátora, nevím, něco prostě, na nějakém projektu. A ona mě jako k mýmu, já jsem to jako vlastně to její jako by nechávala být, snad čtyřikrát jsem to nějak to. A pak ona říká, hele, pojď se mnou se prostě podívat na tuhle akci. Tak jsem tam jela a byla to vlastně podnikatelská akademie, vlastně ředitelství Radima Lukeše z Partners. A já jsem pak na tyhle ty akce začala jezdit jako víc a víc, že jo, protože byly různýho typu. A začala jsem se vzdělávat vlastně v té finanční gramotnosti jinak. Já jsem tam pochopila vlastně Kiyosakiho kvadrant, jo, kdo zná Kiyosakiho, ví, že napsal takový bestseller vlastně Bohatý táta, chudý táta, což si myslím, že by se měli jako děti na základkách žáci jako prostě mít povinnou četbu. A tam jsem vlastně jako mi začaly dosvakávat ty souvislosti, které vlastně mě nikdo jiný nikdy jako neřek, ani nenaučil. A možná kdyby ta knížka nebo ty informace se ke mně dostaly třeba ve 20, tak jsem ani jako prostě třeba nešla jako na tu vejšku a šla jsem třeba rovnou podnikat, já nevím, jo. Ale já jsem pochopila, jaký je rozdíl prostě být zaměstnaný, být OSVČ, být podnikatel nebo být investor, co to znamená. A vlastně rozhodla jsem se potom při tom půlročním rozhodování, kdy jsem se v tom vzdělávala a tak, že půjdu podnikat, že v tom vidím prostě seberealizaci, že v tom vidím tvorbu, že v tom vidím hodnoty, jako je prostě jako svoboda, možnost prostě třeba zaměstnat, vytvořit pracovní místa pro jiný lidi, přinést kvalitní službu jakoby do té společnosti. A jenom jsem přemýšlela, jak to mám jako udělat, abych vlastně využila i jako to svoje know-how předchozí, ač se to může zdát jako fakt vzdálený, jako přírodní vědy versus podnikat ve financích. A vždycky mě zajímaly profese a ty různý specifika těch profesí, takže já jsem se vlastně nadchla pro myšlenku, jak mít kvalitní službu, jo, na míru, která ti pomůže aktivně spravovat majetek a dělá ti i zároveň nějaký jako finanční coaching do budoucna, jo, když máš nějakou profesi, jo. A proto jsem se vlastně rozhodla udělat takovýhle brutální profesní transit, protože mindset jakoby podnikatele je něco úplně jiného než u zaměstnance. Jo. S tím, že si chci třeba jednou otevřít svoji nadaci, jo, a že chci třeba investovat a věnovat peníze prostě na projekty nebo věci, který bych si třeba ve školství pro děti, nevím, který vlastně bych si z pozice jakoby tý vědkyně na Akademii věd nemohla prostě nikdy dovolit.
2: Věda je prestižní záležitost.
1: Ano.
2: To je takový high level. No a ten odchod do toho finančního poradenství, já nechci říct, že to je nějaký low level, ale je to pořád úplně jinde. Jak na to reagovalo tvoje okolí, že ty jako vědkyně si začala dělat finančního poradce?
1: Brutálně, děkuju prostě za tady ten dotaz. Každému bych doporučila ve svém životě udělat takovýto profesní tranzit, aby si vyzkoušel, jaká je DNA naší společnosti. Jo. Opravdu máš pravdu v tom, já měla takovouhle prestiž. Já když jsem dělala na úřadě v Brandýse, tak za mnou cupitali někteří a paní doktorko sem, paní doktorko Matysová tam. A pak jsem šla podnikat do financí a ze dne na den. A moje prestiž takhle byla minus 100. Jo. Některý lidi ke mně přistupovali jako, že
2: najednou
1: jsem se zbláznila, že mě někde vymyli hlavu, že prostě jsem nějaký jako trapnej pojišťovák, nebo jako v takovém tom jakoby zlým způsobu, jako a já to chápu, jako na jednu stranu, jako odsuzování, jo, takový ty předsudky, a jako já chápu, čím to vzniklo, jo. Byla tady doba prostě divokých jako asi těch 90, to jsem ještě byla v podstatě dítě, kdy jako kde kdo začal dělat nějaký jako produkty, že jo, a to byla nějaká primitivní forma, jakože služby byly asi, ten trh se strašně pokazil, že jo, spousta podvodníků a tak dále, ale já jsem si říkala, jako dobrý, jo, ale jak to souvisí jako se mnou, jo. Já jsem si jako myslela naivně, jo. Mm-hmm. To je moje slabina, to jsem ti tam napsala. Že jako moje okolí, tak jak mě zná, tu Petru Matysovou s těma hodnotama, a troufám si tvrdit, že jsem poctivý člověk, jsem férový člověk, člověk, který rád pomáhá lidem. A vlastně, že si řeknou, tyjo, tak ona se rozhodla pro takovouhle změnu, jako to je jako fakt hustý, jako nevím proč, jo. Takže se mi třeba půjdu zeptat, jo. A že si třeba řeknou, proč to jako dělám, jako, co to má mít za výsledek, jo. A že si třeba řeknou, ale asi na to něco bude, jako, že si řeknou, tam má koulet, jo. Že udělala takovouhle brutální změnu, že se začne vzdělávat ještě v dalším oboru, že to teda může mít nějaký přesah třeba, nebo nějaký jako vážný důvody, jo. A že právě proto, jako, se mnou budou chtít spolupracovat, že budou vědět, že jsem to já. Jo, že to bude asi kvalitní, že to dělám já, ne. To se jako vůbec nestalo, Tomáš, jo, takže stal se přesně opak, jo, takže mě asi někdo vymyl hlavu, začali se mi kamarádi některý vyhejbat obloukem, hlavně abych jim něco nenacpávala, asi jsem hrozně najednou na prachy a chci se hrozně jako na nich nakapsovat, asi chci všechny okrást, nebo nevím, nechci tady být negativní, jo, ale já jsem si fakt zažila brutální věci a fakt i vlastně ztrátu té prestiže. A když jsem to psala nejmenovanému člověku do mailu, tak se ještě u toho pode mnou prostě ve starém bytě prostě rozpadla jako židle, jo, u té chvíle, takže to bylo jako absolutní kaput. Ale jako musím říct, co tě nezabije, to tě posílí, no. Udělala jsem si jako velkou sondu, jako takový svůj vlastní průzkum trhu o tom, jak je co, kde je vnímaný, včetně profese. Myslím si, že jako ten trh tady v Čechách se jako hodně profesionalizuje, jo. I vlastně jako díky těm regulacím a nějakým zkouškám od ČNB, který se zpřísnili, tak někteří takový ty různý právě jako nekalý obchodní praktiky. Bohužel to furt existuje, ale už jako je to mnohem míň, než to jako bylo v té době, kde vlastně to tady jako takhle vzniklo k houby po dešti, že kde kdo jako dělal nějaký finance a lidi kolikrát se napálili a přišli o velký peníze. Jako no. A na jednu stranu jako by to chápu, jo, ale...
2: Si myslím, že lidi na to reagovali přesně takovým tím způsobem, jak říká, že říkají, tak ona se v něčem vzdělala, dosáhla nějaký kariéry a pak jde dělat něco jiného, že je, jak se říká, že jim to smrdí, že jo? Že?
1: Jo. Tak. Jako oni vás pak i třeba ty lidi z vědy si řeknou, co to je jako diletantka, jo. Já jsem rozhodně tím nechtěla dehonestovat jako člověka, který dělá na univerzitě, má teda doktorát a dosáhl nějaký prestiže, já si toho hrozně vážím, jo. Ale samozřejmě nebylo to vnímané asi dobře. Lidi mají rádi pořád, tady v Čechách jsme takový staromodní v něčem a mají rádi škatulky, že jo. Někam si ti za škatulkou a nechtějí přijmout tvoji změnu, jo. Nechtějí prostě. Mně se stávalo, že mý kamarádi jako mě některý mi scháněli furt jinou práci. Já říkám, dneska mějte mi doprčit z práci. Já jsem se tady asi doprčit z nějakého důvodu rozhodla.
2: Jasně.
1: To mě nevnímáš, ne? Úplně jsem prostě jako...
2: Mám změnu paradigmatu,
1: no.
2: Vole.
1: No. Jako místo, aby se zajímal, jak ti můžu já pomoct skrze tady to. Jo? Mám za sebou prostě mega firmu, která prostě furt inovuje. Má nejlepší službu jako skoro na trhu. Jo? Jako mám na to veškerý nástroje. Prostě jako to není o tom, že já musím všechno dokonale umět, ale já tě kvalitně obsloužím, jak to nejlíp jde, s nejlepší službou na trhu. A ty místo toho si tady škubeš v křeči jako, jo? A utíkáš přede mnou. Jako prostě... Jo, a pak si já jsem měla problém v tom, že já měla úplně nulový obchodní dovednosti, jo. Mm-hmm. Jako nezažil si marnějšího obchodníka, než jsem byla
2: jasně,
1: já, jo.
2: Byla znabušená odborně.
1: No, já jsem byla akademicky složitá pro ty lidi. A teď jsem si ještě nastavila mega cíle, jo. Protože jsem takový vizionář, prostě mám obrovský touhy v životě, že jo. Takže já jsem chtěla jako fakt jako změnit svět a pomoct každému. Takže Matka Teresa, jo, z toho jsem se taky teda vyléčila, jo, to jako na můj úkor. Ale prostě vypracovala jsem si nějaký projekt. Protože v rámci vlastně té finanční služby, tam jsou jako, my jsme vlastně při té analýze, protože tam je systém APS, analýza, poradenství, servis, tak jsme tam vždycky s těma lidma řešili analýzu té současné situace a potom nějaký nástřel toho plánu do budoucna, jo? Klasická otázka, Tomáši Nezmeškale, kde se vidíš za 2 roky nebo za 5 let?
2: Nesnáším tuhle otázku.
1: Ano, nejsi sám, jo?
2: Ano.
1: Ale ono vlastně, když si člověk na to aspoň nějak odpoví, nebo se nad tím donutí zamyslet.
2: Tak musí analyzovat.
1: Tak
2: jasně.
1: Musí jako a udělá se aspoň nějakou třeba střednědobou strategii, co teda, jo. A to je jako důležitý i při té správě majetku, vědět jakoby co. A teď, jak mě zajímaly ty profese, tak jako další věci, budeš za 5 let dělat tyhle podcasty, nebo budeš dělat to, co tě prostě doposavat živilo, nebo budeš třeba dělat něco jiného.
2: Kdo ví, že?
1: Jo. A teď jsou lidi prostě v různých situacích a máš profese, kdy někdo je prostě odborný lékař, že jo, neurochirurg, tak ten asi jako si neotevře prostě jako za 5 let potom, co dělá 20 let kariéru, prostě truhlářství, jo. Ten jako většinou tyhle lidi to mají jako poslání, nebo učitelé, že jo, ředitelé. Chtějí to dělat celý život, jako mají tam prostě jako srdce v tom. A takže s těma by se dalo pracovat prostě v rámci i toho jako finančního plánu nebo aktivní správy majetku jinak, než s jinýma typama lidí, který zase třeba tu profesi nebo kariéru nebo tu práci a zaměstnání několikrát za život změnějí, jo. Ale tam je jako důležitý, aby člověk měl rezervu, protože aby si mohl dát třeba v klidu čas na to, že se musí rekvalifikovat. Mm-hmm. Že to není takový, tyvo, já nevím, jak zaplatím složenky, že jo, zítra musím najít hnedka rychle jinou práci, ale tyvo, jako nevím.
2: Tak doteďka jsem byl úředníkem někde a od zítřka budu zubařem nebo automechanikem, to nefunguje.
1: A tohle to bylo vlastně program Budoucnost, ve kterém my jsme vždycky řešili, jako děláte se rezervy na co většinou nejčastěji lidi. Já nevím, když mají děti, tak aby jim mohli zaplatit třeba studia, na dovolený, že jo, nebo že si chtějí koupit auto, nebo dělají chtějí jako rekonstrukci bytu, bydlení, jo, když to pomenu, teď pomenu prostě takový to, jako že se mají spořit na penzi a tak dále, no. Teď pomenu ještě další faktor, že když si spoříš penězích, které neustále devalvují, jako co s tím jako dál, jako, nebo že situace se mění, ekonomický cykly se mění. No a prostě já jsem teda pracovala vlastně značením na upgradeu programu Budoucnost s ohledem na specifika těch profesí, jo. A s tím, že budu tvořit rezervu lidem a já jsem třeba dělala jako hodně průzkum jako i mezi právě jako třeba v mateřských školách mezi učitelkama, jo, na základkách. Prostě jezdila jsem jako vlastně volným jako čase z vlastní iniciativy a ptala jsem se jich, měla jsem to postavený trochu jinak a ptala jsem se jich, kdybyste měli jako by tu rezervu nějakou pro vás ideální, kolik by to mělo být a kdybyste si mohli udělat profesní volno v práci, Jo, protože tyhle ty systémové profese, jako je prostě jako záchranáři, policie, hasiči, školství, zdravotnictví, tak jsou náchylní na syndrom vyhoření, bohužel. Jo. Mm-hmm. Tak aby se vám to nestalo, abyste nevyhořili, jo, že není nic horšího, že to jsou vážný pak jako v tom pravém slova smyslu těžký.
2: To jsou životní pády.
1: Jo, těžký prostě jako, jakoby zdravotní i psychický problémy. Tak uděláme prevenci, vytvoříme rezervu a vy si pak uděláte souvislý nějaký volno, jako kariérní retreat, jo. Čemuž se třeba ve školství říká sabbatical, ale tady v Čechách to není uzákoněný, ale v jiných zemích to existuje, jo. A budete prostě na to mít ty prachy, bez ohledu na to, jestli vám to dá stát, nebo prostě nebo škola, že jo. A někam si třeba odjedete, nebo pojedete do lázní, nebo napíšete skripta a oni fakt jim jiskřili oči. Když mi říkali ty sny, co by jako dělali o tom volnu, jenže naráželo to na tom, že to není legislativně uchopený. Takže já ještě blázen jsem se normálně nakontaktovala na poslaneckou sněmovnu. Tam až je vlastně jako na vlastně docentka, tenkrát děkanka vlastně Anna Putnová z Brna, tak ta tenkrát se snažila sabatiku jako první prosadit. Pak vlastně jsem s další poslankyní, protože ona pak už jako v politice nebyla. Ten jsem postupně detektivní činností se dostala jako prostě, že jo, tak jsem se dostala k nějakým lidem, kteří jakoby byli pro. No jo, ale prostě dostali jsme to vlastně do prvního čtení, dostalo to neutrální stanovisko, skončilo to v koši, ale to byla jako už mega nastavba, to bez jako rozumíš, já jsem za to nebyla placená, já jsem se jaký to jako skvělý nápad, jo, prostě totálně jako jsem zažila jako podnikatel totální krach na tom, že jo, protože jsem tam vlastně vůbec jako si nevyhodnotila ty rizika, když se tomuhle budu věnovat a ne tomu, co mě jako živí, že jo, tak jako že taky můžu já skončit blbě. Takže já jsem na tom pak málem sama vyhořela, jako
2: To je, jak říkáš, to je ten vědecký přístup, no. Že uděláš všecko strašně jako
1: no,
2: důkladně.
1: A snažila jsem se jako rozjet nové věci a snažila jsem se vlastně jako to dát do zákona, aby to měli a mohli, aby to nebylo jako jenom příslib, ale byla to jako reálná věc, kterou můžou jako udělat. Ale samozřejmě, že to prostě naráželo jako učitelů některých. Na tebe mě měl dát stát, že jo, proč já bych si na to jako měl spořit, že jo. A říkám, no tak jako buďte soběstačný, ne, takže ještě jo. Takže prostě bylo to hodně o tom vzdělávání lidí a já jsem se takhle dostala sama na kariérní retreat do Guatemaly, takže ty šaty mám na sobě z Guatemaly, jo, kde jsem navštívila majskou vesničku a prostě byl to jako opravdu ten retreat funguje. Sám sebe vyškubnout z toho rutiny, z toho prostředí, kde seš, do úplně jiný třeba země s jinou mentalitou, jo, a zažít si prostě ty věci jinak a fakt si odpočineš. Ale musí to být nějaká jako souvislejší další doba. Jo, ale teď si jenom představ, to chci říct, že já jsem vlastně takhle na těch schůzkách, nebo když jsem to jako vyprávěla, tak jasně, tohle dělám finance, podnikám, tady upgradeu program budoucnost, jo, prostě tvoříme rezervy tady na to s ohledem na ty profese, jo, to uchopíme prostě nějak, jo, tak a jako prevence syndromu vyhoření, že jo, tak jako lidi na mě koukali, vůbec nechápali vlastně jako už ty moje myšlenkový pochody asi jako.
2: Když jsme u toho syndromu vyhoření, já už tě musím teďka umlčet,
1: jasně, jo,
2: protože musíme skončit taky za chvilenku. Koníčky, ty jsi taková renesanční osobnost, takže kromě podnikání, co všechno děláš?
1: Jo, děkuju. Takže já v podstatě, když se mi narodili děti, já jsem měla celý život sen, že budu hrát na saxofon, protože můj táta jako hrál v rodině i strejda na ty dechový nástroje na klarinet, takže jsem se prostě rozhodla, že s narozením dcery, že musím začít dělat něco nového jako pro sebe, takže hraju amatérsky na saxofon, na altku, a potom jsem začala teďka nedávno, vlastně asi před rokem, trénovat gumdo, Hedong Gumdo, to skoro nikdo nezná, je to korejský bojový umění s mečem. Prej v Polsku je to docela oblíbený, tam to cvičí i děti. No a tady vlastně velká taekwondistická škola Martina Zámečníka, tak Martin Zámečník přes tu nějakou sportovní asociaci vlastně sem přitáhl tu gumdo a dělá tady pionýrskou činnost, takže je to jako pár lidí, kteří jsou do toho zainteresovaní. Ale dokonce prostě teďka i jedna reprezentantka vlastně vyhrála jako závody mezinárodní, jo, takže jako má to vysokou úroveň a je to prostě takový, že o sebeovládání a člověk je to prostě s mečem, je to jako tvrdý, jo. A vlastně musíš tam být v nějakém postoji a tak, ale dělají si i sparingy, ale je to spíš o té hlavě jako, a o tom těle, jako, jak se jako dál posouvat. Jo. Mě baví jakoby jít proti proudu, bourat ty stereotypy, ty hranice a snažím se to jakoby i sama sebe pořád vlastně strkám i nějak už asi instinktivně mimo komfort. Jo. Takže třeba teď o Velikonocích jsem jela na sportovní soustředění prostě ze studentama, jako byla tam 120, jo, a místo malování vajec prostě doma, tak jsem prostě sekala s mečem prostě 4 nebo 5 dní a udělala jsem žlutej pásek, jo, takže jsem hrdá, mám první pásek v životě jako v nějakým bojovým umění.
2: A co tvoje neřesti?
1: Neřesti. No tak, já nevím. Někdy mluvím moc rychle, teď mi napadlo, jo, a nejdu zastavit. Moje neřesti, asi prostě bych tak asi nejvíc vypíchla, že jako miluji víno, suchý, bílý, takže...
2: Jsi tady napsala,
1: no. Já už nevím, co jsem tam ještě napsala.
2: Neustálý hlad
1: jsi napsala. Jo, neustálý hlad, no, ale to myslím spíš tak obrazně, jo, že prostě furt mě něco někam žene a nejde to zastavit, jo.
2: Tady jsi mi donesla takovou hezkou plechovku s nápisem Kola Loka, originál, to je co?
1: Jo, takže ještě teda, jestli můžu k té práci, jo, aby teda tady nevznik ještě jako, nebo musím dokončit.
2: No.
1: Já vlastně asi po nějaký době, co jsem podnikala v těch financích, tak jsem se na mě vlastně obrátil přímo zakladatel společnosti Golden Gate, Pavel Ryba, propojili jsme se přes LinkedIn a tak to začalo, naše story, kdy vlastně on dopisoval knížku tenkrát. Ano. A vlastně udělali jsme si nějaký Skypy a zjistili jsme, jako, že se máme hodně co říct a vlastně mě to obrovsky ještě rozšířilo jakoby další vnímání té ekonomie nebo prostě těch financí a ten projekt, který vlastně on, jako, o který on vlastně jako započal v Golden Gate a je to vlastně taky o aktivní správě majetku. Jsou tam vlastně stejný vize, stejný hodnoty a vlastně, ale dává to tam jakoby delší časovou osu a tím, že já jsem přírodovědec, vlastně od vzniku vesmíru po zánik, jako ta časovou osu mám, tak vlastně...
2: Miliardy let.
1: No, tak vlastně my vzděláváme a děláme osvětu ohledně jako zlata, fyzického zlata a stříbra. Teďka teda i bitcoinu a to teď vynechám, jo. A vlastně, co to má za specifika, jakou to má úlohu v tom portfoliu a jak se to chová vůči jiným prostě jakoby věcem na tom trhu v různých těch obdobích, jo. Dneska máme prostě obrovský zadlužení, vysokou inflaci, jo, vysoký úrokový sazby, takže mě to prostě dává smysl a já jsem pak měla další velký jako těžký rozhodování, jestli teda, jako co, protože jsem nemohla sedět na dvou židlích, do toho přišel covid, do toho přišel můj těžký rozvod, boj o děti, zavřený školy, já jsem se musela odstěhovat a vlastně musela jsem, tak jsem se na to podívala jako podnikatelka, takže jsem musela jakoby zjednodušit ten svůj obchodní model. A finance prostě jsou hodně jako, i jako byrokratický, jo, jsou v některých směrech jakoby složitý, takže já jsem se prostě potom udělala ze sebe sexy, smart and simple, jako nějaký fond od Amundi, to má ve zkratce. To znamená prostě za to stříbro je to prostě sexy produkt. Dává to smysl, vrátilo mě to k mýmu kovbojství, který jsem vždycky měla ráda a ke Kola Loce jsem se dostala tak, že když jsme otvírali vlastně regionální pobočku v Brandýse nad Labem, kam srdečně zvu všechny jako na kávu, tak kamarád vlastně nám dal tu Kola Loku, jestli to známe, jo, že to objednala na nějakým alkohol.cz, že to jinde nejde koupit zatím, že to je prostě úplně jako nový výrobek nějakých brňáků. A prostě já jak jsem jako kovbojka, že bojuju za kovy, jo. I vlastně točím takový artový videa, to jsem vlastně taky nestihla říct, který mají jako jiným způsobem jako vyjádřit prostě nějaký názor nebo nějakou myšlenku, kterou většinou pak ještě popisuju, jo. Bohužel prostě na těch sociálních sítích často lidi nečtou ty texty, jo. Takže pak z toho vzniklo jako nějaký mylný dojmy, ale vlastně i ta Kola Loka je v našem posledním prostě kovbojském videu, kde se snažíme jako na ty věci, co děláme na tu naši práci, prostě upozornit prostě jinak. Jo.
2: Tak se všichni podíváme, já moc děkuju.
1: Je to z filmu Limonádový jo.
2: Je to z filmu Limonádový jo.
1: Dělám tomu neplacenou reklamu.
2: Ano, k tomu je i ten nápěv, že jo, Kola Loka, ta se loka, tahle ta Kola Loka.
1: No, pamatuji si to skvěle.
2: Pamatuju, z roku 1964, viděl jsem to tak milionkrát. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel, já ti moc krát děkuju za návštěvu a dámy a pánové, dnes si s náma povídala Petra Matysová. Já ti děkuju, že jsi přišla. Ahoj.
1: Já ti moc děkuju, Tomáši, za tvůj čas. Velice si toho vážím i za pozvání. Kežby to, co jsme spolu tady teďka nahráli, pomohlo třeba některým lidem v mém okolí vlastně porozumět tomu příběhu, proč vlastně dělám dneska to, co dělám.
2: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny. Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: Nebo jak někam jinam, třeba do hotelu nebo tak?
4: Jak by šlo stejně draze jako ten Last Night.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
3: Všechno musí být na tebe.
5: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
4: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To myslíte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
6: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
7: Co blbneš, Frenku? Málem si mě přejel!
8: Nefňukej furt. No, jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
6: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
9: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snobenica. Já jsem taká šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
10: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
11: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správat uctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
12: Však zmůžeme je tak s adventným kalendárom, děvčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavost

Až Rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem i duší.

0: zjistí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, vrátíte se k něčemu, co vám kdysi dělalo radost? Býci, vaše kreativní stránka je na vrcholu. Blíženci, nic si zbytečně nekomplikujte. Hradci, umíte si přiznat, když něco nefunguje. Lvi, klasika, nic se nemá přehánět. Pany, v rodině zkuste udržet poklidnou atmosféru. Váhy, popřemýšlejte, co je pro vás důležité. Štíři, měli byste si vytvořit dlouhodobý finanční plán. Střelci, letní volno si užívejte smysluplně. Kozorozi, poznávejte nové lidi. Vodnáři, ukažte své schopnosti v celé kráse. A co my ryby, jsme v pohodě a bereme život takový, jaký je.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Český report CZ.
1: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Právě teď posloucháte zprávy, děkujeme za to. Stav vody v Olomouci hlídá s přicházející vlnou veder odbor životního prostředí města. Vedoucí odboru Petr Lojka upozornil pro report.cz, že dřívější vodní blahobyt v Olomouci je u konce. Kvůli sílícímu suchu bude nutné chránit každý vodní zdroj.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový chodník budeme mít brzy na ulici Olomoucké v Litovli. Stavební práce už začaly, dopravní provoz v ulici zůstane i během činností. Řidiči by tu ale měli být opatrní, informuje radnice. V Olomouckém kraji chceme mít příležitosti pro sport. Více než 100 obcí skočilo po dotacích z krajského programu na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi ně rozdělí 69 milionů korun.
4: O peníze si řeklo 118 obcí, některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnily podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony korun.
3: Vysvětlila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Památky budou mít opět dveře otevřené. Ministerstvo kultury navazuje na úspěšnou jarní akci a opět plánuje otevření hradů a zámků v Česku pro veřejnost zdarma. Akce se má konat 30. srpna a 27. září.
0: Sport.
3: Bude mít česká fotbalová reprezentace poprvé kouče ze zahraničí. Dle španělských médií má po Miroslavu Koupkovi převzít české fotbalisty španělský kouč Santi Denia, který dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě 2024. Fotbalová asociace České republiky se ke zprávě brzy vyjádří.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jak bude počasí v našem regionu vypadat ve čtvrtek? Počítáme se sluníčkem a jasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 32 až 36 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne nás čeká velmi podobná předpověď a teploměry budou místy ve stínu ukazovat i 39 stupňů. O víkendu pak i nadále třicítky, ale taky dešťové přehánky a místy i bousky, a to zejména v sobotu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani Ty syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Radio Metropole. Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: Tam bude tam jenom třeba do hotelu nebo tak.
4: Teď by šlo stejně draze jako ten Last Night.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
5: Všechno musí být na tebe.
6: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
4: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To myslíte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
7: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
8: Co blbneš, Frenku? Málem si mě přejel!
9: Nefňukej furt.
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
7: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
10: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
11: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
12: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správat uctivota, takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, svérázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
13: Však zmůžeme je to jak s adventným kalendárom, dívčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
14: Radio Metropole. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
16: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
17: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
16: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
17: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz. Ale pospěšte si, konec je už 31. července.
16: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
18: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc.eu.
14: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Je čtvrtek 30. července. Zavítáme do Uničova. Obnovou projde významná místní památka. Do pořádku se dá bývalý klášterní kostel po výšení svatého kříže. Opraví se fasáda, štuky a vylepší se přístupnost. Práce začnou v říjnu a potrvají asi rok. Poklad u Kojetína na Přerovsku. Olomoučtí archeologové objevili při pokračujícím dohledu na pátém úseku trasy modernizace železniční tratě Brno-Přerov více než 3000 let starou schránku s bronzovými předměty. Uložená tu mohla být v rámci rituálu. Podrobně o pokladu píše v aktuálním článku webreport.cz. Příjemná zpráva pro tenisty v Kroměříži. Město podpoří modernizaci tenisového areálu TC Bajda částkou 900 tisíc korun. Peníze pomohou opravit kurt i vybudovat závlahový systém antukových kurtů. Celková investice za více než 4 miliony korun začne na podzim a skončí do poloviny příštího roku, informuje radnice. Více peněz pro rodiče. Rodičovský příspěvek k narození dítěte od příštího roku vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat na dvojnásobek. Novelu schválil Senát a míří k podpisu prezidentovi. Senát navíc vyzval k automatickému navyšování příspěvku. Uvidíme, zda se tento doplněk prosadí.
0: Sport.
2: Jiří Lehečka nenaplnil roli favorita na turnaji ATP v Los Cabos v Mexiku. Elitní tenista prostějovského klubu a nasazená jednička turnaje vyzval v osmifinále Colmana Wonga z Hongkongu a na postup nedosáhl. Jiří padl 1-2 na sety.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Dnes je tady jeden z těch letních dnů, kdy se nám zmrzlina začne roztékat ještě dřív, než ji stihneme zaplatit. Milovníci zmrzky si dneska máknou a budou muset lízat opravdu rychle. Víme, jak bude přes den jasno anebo polojasno, tropických 35 až 38 stupňů Celsia. Zítra podobně, teploty opět 35 až 38, jasno anebo polojasno, odpoledne méně oblačnosti.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. Zavolám.

0: Olomouci je Prostějově, Přerově, také v Šumperku jezdíme právě teď ve čtvrtek ráno bez vážných nehod. A tady je další ranní vzkaz od policie. Možná jste je na Moravě viděli s radarem namířeným na železniční přejezd. A říkáte si, co tam dělali, že by čekali na vlak? Ne, taky na přejezdech je potřeba kontrolovat předepsanou rychlost řidičů, protože právě u přejezdů i malé chyby mohou rozhodovat o velkých následcích. A víte, jakou rychlostí můžeme po přejezdech jezdit? Pokud na přejezdu bliká bílé světlo, maximální rychlost je 50 a na nezabezpečeném přejezdu je to 30. Možná víte, možná jste na to zapomněli a jsme tady proto, abychom vše připomněli.
1: Víc energie.

0: Všední den.
1: Berani, vrátíte se k něčemu, co vám kdysi dělalo radost. Býci, vaše kreativní stránka je na vrcholu. Blíženci, nic si zbytečně nekomplikujte. Raci, umíte si přiznat, když něco nefunguje. Lvi, klasika, nic se nemá přehánět. Pany, v rodině zkuste udržet poklidnou atmosféru. Váhy, popřemýšlejte, co je pro vás důležité. Štíři, měli byste si vytvořit dlouhodobý finanční plán. Střelci, letní volno si užívejte smysluplně, kozorozi, poznávejte nové lidi, vodnáři, ukažte své schopnosti v celé kráse a co my ryby, jsme v pohodě a bereme život takový, jaký je.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Kampeny není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Radio Metropole.
9: Víc léta, víc muziky, víc...

0: Radio Metropole a nejlepší letní info.
1: Počkat, tohle se opravdu stalo? Ano, stalo se to. Povíme vám příběh z pražského letiště, který se odehrál jen pár dnů zpátky. No, není to jen příběh, je to rada, co nedělat na letišti, abychom vůbec odletěli. Příběh začíná právě teď. Jeden tatínek chtěl se svými dvěma dětmi odletět na dovolenou do Turecka. Moc se těšili. Místo toho je nikam nepustili, vyvedli je z letiště a zasahovat museli i pyrotechnici. Říkáte si, bože, co se stalo? No, nestalo se nic a přitom se stalo všechno. Onen tatínek na letiště Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou, protože měl u sebe powerbanku nad povolený limit. No, a místo toho, aby situaci v klidu vyřešil, tak se rozšílil a v úvozovkách zavtipkoval, že je terorista. A už to jelo. Nastoupila policie. Výjezd pyrotechniků. Kompletní prohledání zavazadel. Stopka od letecké společnosti. Okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v trapu. To se fakt stalo. Zapamatujme si jedno. Na letišti neexistuje. Neexistuje černý humor. A slovo jako bomba, terorista nebo zbraň spouští automatické bezpečnostní letišní protokoly. Užijte si leto v pohodě.
0: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
4: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš. Luskni.cz.
7: V Mžiku doručíme.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Metropole.
3: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
2: Metropole.

0: si můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Prosím, teklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Sledujeme pro vás, co pak se děje, neseme vám zprávy. Je čtvrtek 30. července. Podíváme se na Olomoucko, Klitovli. Na říčním rameni Malá Voda provádí povodí Moravy rekonstrukci jezu Šargoun. A pomůže rybám, zahájilo tu stavbu 43-metrového rybího přechodu k překonání jezu. Hotovo bude v říjnu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Agent 158 se po roce vrací do Prostějova. Oblíbená preventivně zábavní akce představí před novým školním rokem v neděli 30. srpna v Kolářových sadech dynamické ukázky záchranářů, policistů, hasičů i armády. Letošní novinkou je spojení volně přístupné akce Agent 158 s festivalem Chutě kraje. Návštěvníky také čekají nejen ukázky jednotek integrovaného záchranného systému, ale i regionální speciality nebo i vystoupení sportovce a dobrodruha youtubera Jana Hanka. Patříme mezi mistry Evropy v nakupování ve slevách. Když Češi nakupují, tak hlavně ve slevových akcích. V průměru 6 z 10 nákupů za potraviny a drogerii jsou nákupy v akcích.
3: Vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
2: Doplnil analytik Karel Týra.
1: Sport.
2: Lamanšský hat-trick. Česká dálková plavkyně Abedžaly Bernardová zdolala ve svém životě po třetí kanál La Manche, tentokrát stylem prsa. Z Británie do Francie doplavala za 17 hodin 38 minut. Stylem prsa trasu zvládla jako čtvrtá žena na světě. Gratulujeme.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Jaké bude dnešní nejoblíbenější jídlo u vody? Rozhodně meloun. Skvěle doplňuje tekutiny, dodává tělu důležité živiny a má jen málo kalorií. A to se dnes bude hodit, víme jak bude. Čtvrtek na Moravě nabídne tropických 35 až 38 stupňů Celsia, jasno anebo polojasno. Zítra podobně jako dnes, jasno anebo polojasno, odpoledne méně oblačnosti a páteční teploty opět až na 38 stupních.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Mírné zdržení na obchvatu Olomouce u Olympie a policie v Bystřici pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady. Na 276. kilometru obchvatu Olomouce před Olympií ve směru na Mohalnici teď neprůjezdný jeden pruh, chvilkové zdržení. A policie chytá na kraji Bystřice pod Hostýnem nedaleko hasičárny na ulici Holešovská. Šťastnou cestu a příjemné ráno.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: S naším rádiem čtvrtek 30. červenec svátek má každý bodivoj, kluci, všechno nejlepší. Narozeniny slaví francouzský herec Jean Reno, hollywoodská legenda Arnie Schwarzenegger.
2: Hasta la vista, baby.
1: Zpěvačka Kate Bush a také Lisa Kudrow, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou Phoebe ze seriálu Přátelé.
3: Výborně, teď rychleji. Ž?
4: Ma?
3: Pel.
4: Pel.
3: Ž ma pel.
4: Mi bubu.
1: A při vzpomínce na Přátelé nemůže být náhoda, že právě dnes slavíme Mezinárodní den přátelství. Děkujeme, že mezi své přátelé počítáte i nás. Je čtvrtek 30. července.
0: Metropole právě dnes.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: To je.
7: Dobrá Vart, vezeme vám pračku.
6: No, co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No, tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Raději už tam budem?
16: Přestaň! Je mě vedro!
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: Pojďte tam jenom třeba do hotelu nebo tak.
4: Jak by šlo stejně draze jako ten Last Night.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
5: Všechno musí být na tebe.
6: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
7: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to myslíte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
8: Ahoj, já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
9: Co blbneš, Finku? Málem si mě přejel!
10: Nefňukej furt. No jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
8: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
11: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
12: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
13: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správať úctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, svérázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
14: Však zmůžeme je tak s adventným kalendárom, dívčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
15: Radio Metropole.
16: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
17: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
18: Proto ne.
17: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
18: Proto taky ne.
17: Tak proč?
18: Protože jsi nekoupil ty lístky naší Shakespeareovky.
17: Ale koupil.
18: Fakt?
17: Fakt.
18: Ty jsi nejlepší.
17: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
19: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Dopravní omezení na Olomoucku. V pondělí začne oprava silnice na ulici Olomoucká.

0: se vrátí.
1: Ve čtvrtek 37. a v pátek 31.7. předpokládáme silnou zátěž teplem na většině našeho území a v nížinách bude zátěž teplem dokonce až velmi silná. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Vydala Petra Sýkorová, Český hydrometeorologický ústav.
2: Vtipkování na letišti nás může stát dovolenou, bacha na to. Nevhodný vtip na pražském letišti zničil rodině dovolenou v Turecku. Neodletěli. Otec neprošel bezpečnostní kontrolou kvůli nadlimitní powerbance. V žertu prohlásil, že je terorista, a policie na místo i hned přivolala pyrotechniky a celou cestu mu zrušila. I s dvěma dětmi byl vyloučen z přepravy. Policie oznámila na sociálních sítích, že na letišti se černý humor netoleruje. Sport. Přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos podruhé v kariéře zahraje čtvrtfinále na turnajích ATP. Postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči Itala Darderiho, který zvládl odehrát jen 3 gemy. Itala totiž trápil blíže neupřesněný zdravotní problém. Radio Metropole,
3: co na sebe. Dnes je tady jeden z těch letních dnů, kdy se nám zmrzlina začne roztékat ještě dřív, než ji stihneme zaplatit. Milovníci zmrzky si dneska máknou a budou muset lízat opravdu rychle. Víme, jak bude přes den jasno anebo polojasno, tropických 35 až 38 stupňů Celsia. Zítra podobně, teploty opět 35 až 38, jasno anebo polojasno, odpoledne méně oblačnosti.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
5: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Bouračky v Olomouci, policie v Prostějově, také v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. Bouračky v Olomouci, na Lipenské u Áček, taky na křižovatce Erenburgovi a na trati u Anči. Opatrně projedeme. Policejní hlídka dohlíží na provoz u kruháče na výjezdu na Bystrovany, na Lipenské a taky u RCOčka u nádraží na ulici Jeremenkova. Další policie v Prostějově, na Brněnské u Hřbitova, v Kroměříži na Kotojecké a číhají také v Blansku na Gelhornově ulici, tam, kde bývá stánek s jahodami, tam je teď stánek s pokutami.
5: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tady je tvoje Rádio Metropole a zajímalo by mě, jestli posíláš svým kamarádům hlasovky. Pokud jo, tak možná brzy přejdeš na něco mnohem originálnějšího. Místo obyčejné hlasové zprávy jim totiž můžeš poslat rovnou vlastní písničku, vytvořenou umělou inteligencí. Novinku přináší aplikace Suno, která nově funguje přímo v aplikaci zprávy na iPhoneu. Stačí při psaní zprávy klepnout na tlačítko plus, vybrat Suno a rozhodnout se, jestli nahraješ krátkou hlasovou zprávu nebo napíšeš text, který se má v písni objevit. Pak už jen vybereš hudební styl. Aplikace nabízí několik žánrů s krátkými ukázkami, případně si můžeš popsat vlastní kombinaci stylů. Umělá inteligence následně vytvoří krátkou skladbu, kterou si můžeš nejdřív přehrát. Pokud se ti nebude líbit, můžeš styl změnit a nechat ji vygenerovat znovu. Hotovou písničku pak odešleš přímo přes iMessage. Aby fungovalo nahrávání přímo v konverzaci, musí mít aplikaci Suno nainstalovanou i druhá strana. Pokud ji nemá, dostane možnost si ji stáhnout a teprve potom si skladbu přehraje přímo ve vlákně zpráv. Na Androidu je situace zatím jiná. Pokud skladbu odešleš přes RCS, dorazí pouze obrázek a propojení se Suno zatím chybí. Všechny vytvořené skladby navíc najdeš přímo v knihovně aplikace Suno. A když se ti některá opravdu povede, můžeš ji později prodloužit o další část nebo novou sloku. Takže jestli už tě nebaví posílat obyčejné hlasovky, možná je čas zkusit hudební vzkaz. Umělá inteligence ti s ním pomůže během několika okamžiků. A co se hudby týče, tak ta je nejlepší na Metropoli. Posíláme ti dál víc muziky, víc energie.
1: Rádio Metropole
2: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
1: Metropole.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Tohle je Radio.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kotlina.

0: bude prodávat novou knihu od historičky Šárky Krákorové Pajurkové k 770. výročí povýšení Přerova na Královské město. Kniha mapuje osudy 77 osobností z přelomu 19. a 20. století, které se výrazně zapsaly do historie města.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Podíváme se na Šumpersko. Někdo zničil sochu nymfy v Lošticích. Policie tu řeší případ, kdy neznámý pachatel v noci na středu na náměstí Míru rozbil umělecké dílo. Sochu schodil na zem.
2: V jejím pádu došlo k prasknutí v oblasti krku a následnému oddělení hlavy od těla. Městu Loštice jednáním neznámého pachatele vznikla odhadem škoda za 80 000 korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Mohelnici a danou událost prověřují pro podezření z trestného činu poškození cizí věci s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody.
0: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. Budou se rušit 9. třídy nebo ne? Debata pokračuje. Ministr školství Robert Plaga oznámil pro veřejnoprávní média, že možnost rušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. A to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Údajná úspora 50 miliard korun pro stát, kterou by mohlo škrtnutí devítek podle části poslanců přinést, je podle něj nereálná.
1: Sport.
0: Odvetná utkání dnes čekají dva české kluby v evropských fotbalových pohárech. Ve druhém předkole konferenční ligy bude hrát Jablonec proti chorvatskému Varaždínu a zkusí otočit situaci po předchozí prohře 2-3. Zápas začne v 18 hodin. Hradec Králové ve druhém předkole evropské ligy vyzve doma norské Tromse a pokusí se obhájit úvodní výhru 1-0. Toto utkání začíná v 19 hodin. Výsledek od nás uslyšíte.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
3: Jaké bude dnešní nejoblíbenější jídlo u vody? Rozhodně meloun. Skvěle doplňuje tekutiny, dodává tělu důležité živiny a má jen málo kalorií. A to se dnes bude hodit, víme jak bude. Čtvrtek na Moravě nabídne tropických 35 až 38 stupňů Celsia, jasno anebo polojasno. Zítra podobně jako dnes, jasno anebo polojasno, odpoledne méně oblačnosti. A páteční teploty opět až na 38 stupních.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Nehoda na kraji Olomouce, taky na Prostějovsku a policejní radary jsou namířené i na železniční přejezdy. Víme, jak se jezdí tady. Na kraji Olomouce nehoda u heliportu na ulici Karla Mareše. Pomačkané plechy dvou osobáků jsou na Prostějovsku mezi Smržicemi a Čelechovicemi. A možná jste na Moravě viděli policii s namířeným radarem na železniční přejezd a zajímalo vás proč. Proč to policisté dělají? Co měří? Čekají na vlak? Ne. I na přejezdech je potřeba kontrolovat předepsanou rychlost řidičů, protože právě tam i malé chyby rozhodují o velkých následcích. A víte, jakou rychlostí po přejezdech můžeme jezdit? Pokud na železničním přejezdu bliká bílé světlo, maximální rychlost je 50. Na nezabezpečeném přejezdu je to 30. Možná víte, možná jste zapomněli a jsme tu proto, abychom vše připomněli.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství hané. Vstup

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Z našeho studia přes repráky vašeho rádia vás non-stop osvěžujeme našimi prázdninovými hity a víme, kam vyrazit. V olomouckém Premier Cinemas v Šantovce má dneska premiéru jednak Spider-Man z Brusu Nový den a také česká komedie Dovolená v českém ráji. Další tip, milovníci vojenské historie a válečné tématiky, jásejte. Jsou tady opět oblíbené večerní baterkové prohlídky. Posviť si na to. Baterková prohlídka kousek od Olomouce, bunkru Přáslavice, začíná už dneska od 6:30 večer. Zítra tady v pátek na olomouckém Letňáku bude koncert Můj vzor Božský Karel. Songy Karla Gotta s pokorou a úctou zaspívá Kristián Šebek. V pátek na olomouckém Letňáku. A v Hlubočkách se těšíme na letní kino. V Amfíku na Letním se v pátek v Hlubočkách bude promítat příběh o cestě za stříbrem na parahokejovém mistrovství světa. To je film Neporazitelní. V Hlubočkách v amfiteátru na Letním zítra od 21 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
4: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
3: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
5: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: 1090 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Radio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Hrozby na cestě do školy v Olomouci. Školáci upozornili v průzkumu na 345 rizikových míst na cestách do škol. V průměru 4 z 5 dětí míří do školy pěšky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Město tak plánuje bezpečnostní úpravy na jejich cestách. Podrobnosti mají Nové olomoucké listy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice nově začala hledat stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Nezvyklý úlovek vytáhl rybář v řece Bečvě u Chropině na

0: zápas v první lize proti Sokolu Hluboká. Utkání se odehrají 2. srpna od 12 a 15 hodin na hřišti na Lazecké v Olomouci.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
2: Víme, jak bude. Mraků na obloze se dnes bát nemusíme. Celý den máme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes hlásí 32 až 36 stupňů. Meteorologové proto vydali na dnešek i zítřek výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Varují před přehřátím a dehydratací. Doporučují hodně pít, pokud to jde vyhnout se velké fyzické zátěži a větrat jen v chladnějších částech dne. Výstraha platí pro celou republiku. Zítřek nás taky čeká převážně slunečný, jen k večeru může lokálně spadnout nějaká ta kapka. Teplotní maxima se vyšplhají ke 33 až 37 stupňům.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavné auto na Krajnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Brněnská. Podobnou situaci řešíme taky na D46 na trase Vyškov-Olomouc před exitem Brysice. Pomalu projíždíme taky kolem bouračky na D1 na trase Přerov-Ostrava před exitem Lipník-Loučka. Na místě je policie, probíhá vyšetřování nehody. Hlásíte nám i policejní hlídky. Stojí v Napajedlech v ulici Nádražní, v Olomouci v ulici Krapkova. Potkat je můžeme taky na Kruháči na výjezdu z Brodku u Prostějova ve směru na Branovice Kalčice. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v malý pátek víme na Rádiu Metropole, kde si dáme dobrý oběd. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Začneme nabídkou nejen pro vegetariány. Máme tady hlívový guláš, brambory zapečené se špenátem a mozzarellou, nebo cuketovou tortilu s fresh sýrem a portobello. V restauraci Koza zůstala celá. Mrkneme se i na Lasce. Tady už nám voní holandský řízek nebo grilovaný kuřecí steak zapečený se šunkou a hermelínem v baseball pubu na Lascích. Na své si dnes přijdou i studenti v Menze. Ta připravuje uzené tofu se zeleninou a bramborami, hovězí roštěnou stroganov nebo třeba kuřecí plátek na paprice v Menze na 17. listopadu. Dáme si taky znojemskou hovězí pečení s houskovým knedlíkem, halušky s brinzou a slaninou nebo třeba italské risotto se sušenými šererejčátky a rybími kroketami v bistru Paulus. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
5: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: Počkat, tohle se opravdu stalo? Ano, stalo se to. Povíme vám příběh z pražského letiště, který se odehrál jen pár dnů zpátky. No, není to jen příběh, je to rada, co nedělat na letišti, abychom vůbec odletěli. Příběh začíná právě teď. Jeden tatínek chtěl se svými dvěma dětmi odletět na dovolenou do Turecka. Moc se těšili. Místo toho je nikam nepustili, vyvedli je z letiště a zasahovat museli i pyrotechnici. Říkáte si, bože, co se stalo? No, nestalo se nic a přitom se stalo všechno. Onen tatínek na letiště Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou, protože měl u sebe powerbanku nad povolený limit. No, a místo toho, aby situaci v klidu vyřešil, tak se rozšílil a v uvozovkách zavtipkoval, že je terorista. A už to jelo. Nastoupila policie. Výjezd pyrotechniků. Kompletní prohledání zavazadel. Stopka od letecké společnosti. Okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v trapu. To se fakt stalo. Zapamatujme si jedno. Na letišti neexistuje. Neexistuje černý humor. A slovo jako bomba, terorista nebo zbraň spouští automatické bezpečnostní letišní protokoly. Užijte si leto v pohodě.
0: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?

0: Hradu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
4: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Podíváme se na Olomoucko, Klitovli, na říčním rameni Malá voda provádí povodí Moravy rekonstrukci jezu Šargoun a pomůže rybám. Zahájilo tu stavbu 43 metrového rybího přechodu k překonání jezu. Hotovo bude v říjnu. Zavítáme do Uničova. Obnovou projde významná místní památka. Do pořádku se dá bývalý klášterní kostel po výšení svatého kříže. Opraví se fasáda, štuky a vylepší se přístupnost. Práce začnou v říjnu a potrvají asi rok. V Olomouckém kraji používáme víc vody. V roce 2025 jsme tu spotřebovali asi 88 litrů pitné vody na osobu a den, zjistil to Český statistický úřad. Spotřeba v Olomouckém kraji oproti předchozímu roku mírně vzrostla, ale je stále asi o 2 litry nižší než republikový průměr. Domácnosti v Olomouckém kraji odebrali za celý rok 2025 celkem 19,5 milionu kubíků pitné vody. Doplníme, že na veřejný vodovod bylo v regionu napojeno přes 606 tisíc obyvatel, tedy asi 96% populace Olomouckého kraje.

0: což je přibližně 11 stupňů nad historickým průměrem pro dnešní den. Venku nám příliš nefouká. V rozpáleném městě tak může být pocitová teplota ještě trochu vyšší. Biozátěž je dnes na 3. nejhorším stupni, tak na sebe buďte opatrní. Tropické teploty přinese i pátek, očekáváme jasno až polojasno a teplotní maxima na 37 stupních. Přes 30 naměříme i v sobotu a neděli.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, bouračku dvou osobáků řešíme v Olomouci v ulici Holická, na místě je policie. Nohu z plynu dáme taky na D55 na trase od Rokovice na Pajedla, konkrétně u mostu přes Moravu. Je tady schozené dopravní značení v jízdním pruhu, řeší to teď policie, tak tudy opatrně. Zpomalíme raději taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov mezi exity Mořice a Ivanovice na Hané. Probíhají tady údržbové práce, levý jízdní pruh je kvůli nim uzavřen. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Posloucháš?
9: Radio Metropol.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Metropole právě dnes.
1: S naším rádiem čtvrtek 30. červenec. Svátek má každý. Bořivoj, kluci, všechno nejlepší. Narozeniny slaví francouzský herec Jean Reno, hollywoodská legenda Arnie Schwarzenegger.
2: Hasta la vista, baby.
1: Zpěvačka Kate Bush a také Lisa Kudrow, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou Phoebe ze seriálu Přátelé.
3: Výborně, teď rychleji. Ž?
4: Ž?
3: Ma?
4: Ma?
3: Pel.
4: Pel.
3: Ž ma pel.
4: Mi bubu.
1: A při vzpomínce na přátelé nemůže být náhoda, že právě dnes slavíme Mezinárodní den přátelství. Děkujeme, že mezi své přátelé počítáte i nás. Je čtvrtek 30. července.
0: Metropole právě dnes.
5: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
0: Posloucháš?
16: Radio Metropole. How could you ever leave me without a chance to try?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy, díky, že nás posloucháte. Můžeme se těšit na velké letní akce města Olomouce. Už tento pátek začne oblíbený multižánrový festival Večerní pohoda u Trojice.
4: Začíná 31. července a končí 21. srpna. A nabídne 8 koncertů během 4 pátečních večerů a budou přímo na Horním náměstí.
3: Říká referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anna Šmítková. V úvodním dvojkoncertu Večerní pohody u Trojice v Olomouci vystoupí tento pátek od 19 hodin Lukáš Mareček and Friends a po něm Petr Vondráček s poctou Elvisovi Preslimu. A co další akce? 27. srpna začne Mezinárodní festival vojenských hudeb a od 7. září Dny evropského dědictví. Celý rozhovor s referentkou oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anou Šmítkovou o velkých letních městských kulturních akcích v Olomouci najdete na webu podcasty.olomouc.eu nebo na Spotify Pondělní podcast.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Podrobně řeší nedávné úmrtí muže v Krasickém rybníku v Prostějově. Dále také řeší, jak ovlivňují vedra vodní plochy na Hané a věnuje se také tématu brzkého odejmutí lešení ze sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Čtvrteční nové číslo týdeníku Hanák. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Už jen 2 dny můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
2: Sport.
3: Pro titul si dojela na horském kole Barbora Bukovská, stala se juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. 17-letá závodnice svým výkonem na úvod šampionátu ve Švýcarsku vylepšila loňské stříbro. Gratulujeme.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Olomouc nám právě hlásí kolem 33 stupňů, stejně tak Přerov Bruntál naměřil 30, Svitavy 31. Na Moravě vládnou tropické teploty a zítra budou ještě více. V pátek očekáváme jasno až polojasno a teplotní maxima na 33 až 37 stupňů.

0: Víme, jak se jezdí tady. Bouračku 3 osobních aut máme v Olomouci v ulici Brunclíkova. Dopravu komplikuje taky srážka nákladáku s bagrem v Hranicích v ulici Olomoucká. Na místě policie probíhá vyšetřování. Podle předpisů projíždíme kvůli policejním hlídkám v Napajedlech v ulici Nádražní, v Hranicích v ulici Bělotínská a taky v Přerově v ulici Hulínská. Za celý náš rádiový tým vám přejeme příjemnou cestu.
1: Víc energie.

0: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: Nebo jak tam jenom třeba do hotelu nebo tak?
4: Jak by vyšlo stejně draze jako ten Last Man.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
5: Všechno musí být na tebe.
6: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
7: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
8: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
9: Co blbneš, Finku? Málem si mě přejel.
10: Nefňukej furt. No, jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
8: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
11: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
12: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
13: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej masky spravat uctivota, takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
14: Však zmůžeme je tak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
15: Radio Metropole.
16: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
17: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
16: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
17: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
16: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
18: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Další zprávy právě teď a pro vás. Různá překvapení nacházejí dobrovolníci při čištění koryta Mlýnského potoka v Olomouci. Vedle nepořádku nyní v korytě našli i utopené elektrokolo. Dokonce po vytažení na břeh fungovalo. Podrobnosti o očistě koryta má web report.cz. Další důležitá událost k významnému výročí města Přerova. Muzeum Komenského vydává a bude prodávat novou knihu od historičky Šárky Krákorové Pajurkové k 70. výročí povýšení Přerova na královské město. Kniha mapuje osudy 77 osobností z přelomu 19. a 20. století, které se výrazně zapsaly do historie města.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Podíváme se na Šumpersko. Někdo zničil sochu nymfy v Lošticích. Policie tu řeší případ, kdy neznámý pachatel v noci na středu na náměstí Míru rozbil umělecké dílo. Sochu schodil na zem.
4: V jejím pádu došlo k prasknutí v oblasti krku a následnému oddělení hlavy od těla. Městu Loštice jednáním neznámého pachatele vznikla odhadem škoda za 80 tisíc korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Mohelnici a danou událost prověřují pro podezření z trestného činu poškození cizí věci s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody.
3: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. Budou se rušit deváté třídy nebo ne? Debata pokračuje. Ministr školství Robert Plaga oznámil pro veřejnoprávní média, že možnost rušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. A to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Údajná úspora 50 miliard korun pro stát, kterou by mohlo škrtnutí devítek podle části poslanců přinést, je podle něj nereálná.
1: Sport.
3: Odvetná utkání dnes čekají dva české kluby v evropských fotbalových pohárech. Ve druhém předkole konferenční ligy bude hrát Jablonec proti chorvatskému Varaždínu a zkusí otočit situaci po předchozí prohře 2-3. Zápas začne v 18 hodin. Hradec Králové ve druhém předkole evropské ligy vyzve doma norské Tromse a pokusí se obhájit úvodní výhru 1-0. Toto utkání začíná v 19 hodin. Výsledek od nás uslyšíte.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Mraků na obloze se dnes bát nemusíme. Celý den máme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes hlásí 32 až 36 stupňů. Meteorologové proto vydali na dnešek i zítřek výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Varují před přehřátím a dehydratací. Doporučují hodně pít, pokud to jde vyhnout se velké fyzické zátěži a větrat jen v chladnějších částech dne. Výstraha platí pro

a Určicemi, kousek za výjezdem z Dětkovic. Na místě jsou záchranné složky. Na policejní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Kroměříž Východ, na D35 na exitu Velký Újezd a v Kroměříži v ulici Květínská. Přejeme vám bezpečnou cestu.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
3: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě, v Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. To je mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu máme přehled Víme, o čem se píše. Recese bez hranic i rodinná zábava. Horka nad Moravou hostí 7. ročník Hanácké Neckiády. Na tu nás zve už teď v sobotu Olomoucký report. Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Podrobně řeší nedávné úmrtí muže v klasickém rybníku v Prostějově, dále řeší, jak ovlivní vedra vodní plochy na Hané, či brzké odejmutí lešení ze sloupu Nejsvětější trojice v Olomouci. To je týdeník Hanák. Při pondělní dopravně bezpečnostní akci na Prostějovsku odhalili policisté 2 řidiče pod vlivem alkoholu. Během 4hodinové kontroly zkontrolovali 175 vozidel. Kolik celkově řešili přestupků, už pro nás zjistil prostějovský rej. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Tak zůstaň naladěný, protože na metropolitě čeká ještě víc silných příběhů.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Dopravní omezení na Olomoucku. V pondělí začne oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou. Od konce obce směrem k vlakovému přejezdu. Bude tu omezení osobní i veřejné dopravy. Změny ovlivní olomoucké linky městské hromadné dopravy 18 a 20. A změny budou platit od 3. do 31. srpna. Podrobnosti má v aktuálním článku webreport.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Hodně teď pijme a zbytečně se nezdržujme na slunci, ať nemáme zdravotní problémy ze současného horka. Velmi horký vzduch nyní proudí do Česka. Meteorologové varují, že v těchto dnech mohou teploty místy vystoupat až ke 40 stupňům ve stínu. Víkend přinese mírné ochlazení a příští týden se vedra zase vrátí.
3: Ve čtvrtek 30.7. a v pátek 31.7. předpokládáme silnou zátěž teplem na většině našeho území a v nížinách bude zátěž teplem dokonce až velmi silná. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení, vydala Petra Cíkorová, Český hydrometeorologický ústav.
2: Vtipkování na letišti nás může stát dovolenou, bacha na to. Nevhodný vtip na pražském letišti zničil rodině dovolenou v Turecku. Neodletěli. Otec neprošel bezpečnostní kontrolou kvůli nadlimitní powerbance. V žertu prohlásil, že je terorista, a policie na místo i hned přivolala pyrotechniky a celou cestu mu zrušila. I s dvěma dětmi byl vyloučen z přepravy. Policie oznámila na sociálních sítích, že na letišti se černý humor netoleruje.

0: zachytit sluníčko. Maxima dosahují až 36 stupňů, což je přibližně 11 stupňů nad historickým průměrem pro dnešní den. Venku nám příliš nefouká. V rozpáleném městě tak může být pocitová teplota ještě trochu vyšší. Biozátěž je dnes na 3. nejhorším stupni, tak na sebe buďte opatrní. Tropické teploty přinese i pátek, očekáváme jasno až polojasno a teplotní maxima na 37 stupních. Přes 30 naměříme i v sobotu a neděli.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme provoz bez komplikací, jen na okruhu Olomouce na exitu Olomouc Slavonín si dáme pozor na policejní hlídku. Pomáhají a chrání taky na D1 mezi exity Říkovice a Přerov, v Kroměříži v ulici Květínská a taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Holešovská. Na Bouračku si dáme pozor na Banensku, v Ráječku v ulici Lesní. Pomalu jedeme taky na D1 na trase Přerov Ostrava mezi exity Přerov a Lipník Trnávka. Je tady na silnici překážka. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Rádio Metropole a zajímalo by mě, jestli posíláš svým kamarádům hlasovky. Pokud jo, tak možná brzy přejdeš na něco mnohem originálnějšího. Místo obyčejné hlasové zprávy jim totiž můžeš poslat rovnou vlastní písničku, vytvořenou umělou inteligencí. Novinku přináší aplikace Suno, která nově funguje přímo v aplikaci zprávy na iPhoneu. Stačí při psaní zprávy klepnout na tlačítko plus, vybrat Suno a rozhodnout se, jestli nahraješ krátkou hlasovou zprávu nebo napíšeš text, který se má v písni objevit. Pak už jen vybereš hudební styl. Aplikace nabízí několik žánrů s krátkými ukázkami, případně si můžeš popsat vlastní kombinaci stylů. Umělá inteligence následně vytvoří krátkou skladbu, kterou si můžeš nejdřív přehrát. Pokud se ti nebude líbit, můžeš styl změnit a nechat ji vygenerovat znovu. Hotovou písničku pak odešleš přímo přes iMessage. Aby fungovalo nahrávání přímo v konverzaci, musí mít aplikaci Suno nainstalovanou i druhá strana. Pokud ji nemá, dostane možnost si ji stáhnout a teprve potom si skladbu přehraje přímo ve vlákně zpráv. Na Androidu je situace zatím jiná. Pokud skladbu odešleš přes RCS, dorazí pouze obrázek a propojení se Suno zatím chybí. Všechny vytvořené skladby navíc najdeš přímo v knihovně aplikace Suno. A když se ti některá opravdu povede, můžeš ji později prodloužit o další část nebo novou sloku. Takže jestli už tě nebaví posílat obyčejné hlasovky, možná je čas zkusit hudební vzkaz. Umělá inteligence ti s ním pomůže během několika okamžiků. A co se hudby týče, tak ta je nejlepší na Metropoli. Posíláme ti dál víc muziky, víc energie. Radio Metropole.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the Pop.
3: Let's go. Sounds good.

0: epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Bike Park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyveze šlanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový Bike Park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Vyrazy.
1: Z našeho studia přes repráky vašeho rádia vás non-stop osvěžujeme našimi prázdninovými hity a víme, kam vyrazit. V olomouckém premiér Cinemas v Šantovce má dneska premiéru jednak Spider-Man z Brusu Nový den a také česká komedie Dovolená v českém ráji. Další tip, milovníci vojenské historie a válečné tématiky, jásejte. Jsou tady opět oblíbené večerní baterkové prohlídky. Posviť si na to. Baterková prohlídka kousek od Olomouce, bunkru Přáslavice, začíná už dneska od 6:30 večer. Zítra tady v pátek na olomouckém Letňáku bude koncert Můj vzor Božský Karel. Songy Karla Gotta s pokorou a úctou zaspívá Kristián Šebek. V pátek na olomouckém Letňáku. A v Hlubočkách se těšíme na letní kino. V Amfíku na Letním se v pátek v Hlubočkách bude promítat příběh o cestě za stříbrem na parahokejovém mistrovství světa. To je film Neporazitelní. V Hlubočkách v amfiteátru na Letním zítra od 21 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
5: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy, díky, že nás posloucháte. Můžeme se těšit na velké letní akce města Olomouce. Už tento pátek začne oblíbený multižánrový festival Večerní pohoda u Trojice.
4: Začíná 31. července a končí 21. srpna. A nabídne 8 koncertů během 4 pátečních večerů a budou přímo na Horním náměstí.
3: Říká referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anna Šmítková. V úvodním dvojkoncertu Večerní pohody u Trojice v Olomouci vystoupí tento pátek od 19 hodin Lukáš Mareček and Friends a po něm Petr Vondráček s poctou Elvisovi Preslimu. A co další akce? 27. srpna začne Mezinárodní festival vojenských hudeb a od 7. září Dny evropského dědictví. Celý rozhovor s referentkou oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anou Šmítkovou o velkých letních městských kulturních akcích v Olomouci najdete na webu podcasty.olomouc.eu nebo na Spotify Pondělní podcast.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Podrobně řeší nedávné úmrtí muže v Krasickém rybníku v Prostějově. Dále také řeší, jak ovlivňují vedra vodní plochy na Hané. A věnuje se také tématu brzkého odejmutí lešení ze sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Čtvrteční nové číslo týdeníku Hanák. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Už jen 2 dny můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
1: Sport.
3: Pro titul si dojela na horském kole Barbora Bukovská, stala se juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. 17-letá závodnice svým výkonem na úvod.

0: 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přehánkami a místy se silnými bouřkami.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se u Valmezu na trase Poličná Branky. Jde o nehodu dvou osobních aut. Je to vážné a silnice je neprůjezdná. Objíždí se to přes Choryni. No a nehoda osobního auta se vyšetřuje taky na trase Žešov v Ranovice Kelčice. Tady se dá ale opatrně projet bez problému a podíváme se i na policejní hlídky. Právě teď v Olomouci na Dolní Hejčínské, taky v Kocourovci anebo na D1 směr Vyškov na exitu Kojetín.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
8: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: počkat. Tohle se opravdu stalo? Ano, stalo se to. Povíme vám příběh z pražského letiště, který se odehrál jen pár dnů zpátky. No, není to jen příběh, je to rada, co nedělat na letišti, abychom vůbec odletěli. Příběh začíná právě teď. Jeden tatínek chtěl se svými dvěma dětmi odletět na dovolenou do Turecka. Moc se těšili. Místo toho je nikam nepustili, vyvedli je z letiště a zasahovat museli i pyrotechnici. Říkáte si, bože, co se stalo? No, nestalo se nic a přitom se stalo všechno. Onen tatínek na letiště Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou, protože měl u sebe powerbanku nad povolený limit. No, a místo toho, aby situaci v klidu vyřešil, tak se rozšílil a v uvozovkách zavtipkoval, že je terorista. A už to jelo. Nastoupila policie. Výjezd pyrotechniků. Kompletní prohledání zavazadel. Stopka od letecké společnosti. Okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v trapu. To se fakt stalo. Zapamatujme si jedno. Na letišti neexistuje. Neexistuje černý humor. A slovo jako bomba, terorista nebo zbraň spouští automatické bezpečnostní letišní protokoly. Užijte si leto v pohodě.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.
15: I learned to embrace the dark.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Další zprávy právě teď a pro vás. Různá překvapení nacházejí dobrovolníci při čištění koryta Mlýnského potoka v Olomouci. Vedle nepořádku nyní v korytě našli i utopené elektrokolo. Dokonce po vytažení na břeh fungovalo. Podrobnosti o očistě koryta má web report.cz. Další důležitá událost k významnému výročí města Přerova. Muzeum Komenského vydává a bude prodávat novou knihu od historičky Šárky Krákorové-Pajurkové k 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Kniha mapuje osudy 77 osobností z přelomu 19. a 20. století, které se výrazně zapsaly do historie města.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Podíváme se na Šumpersko. Někdo zničil sochu nymfy v Lošticích. Policie tu řeší případ, kdy neznámý pachatel v noci na středu na náměstí Míru rozbil umělecké dílo. Sochu schodil na zem.
3: V jejím pádu došlo k prasknutí v oblasti krku a následnému oddělení hlavy od těla. Městu Loštice jednáním neznámého pachatele vznikla odhadem škoda za 80 000 korun. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Mohelnici a danou událost prověřují pro podezření z trestného činu poškození cizí věci s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody.
1: Doplňuje za policii komisařka Miluše Zajícová. Budou se rušit deváté třídy nebo ne? Debata pokračuje. Ministr školství Robert Plaga oznámil pro veřejnoprávní média, že možnost rušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. A to po jednání s premiérem Andrejem Babišem. Údajná úspora 50 miliard korun pro stát, kterou by mohlo škrtnutí devítek podle části poslanců přinést, je podle něj nereálná.
2: Sport.
1: Odvetná utkání dnes čekají dva české kluby v evropských fotbalových pohárech. Ve druhém předkole konferenční ligy bude hrát Jablonec proti chorvatskému Varaždínu a zkusí otočit situaci po předchozí prohře 2-3. Zápas začne v 18 hodin. Hradec Králové ve druhém předkole evropské ligy vyzve doma norské Tromse a pokusí se obhájit úvodní výhru 1-0. Toto utkání začíná v 19 hodin. Výsledek od nás uslyšíte.
0: Rádio Metropole.
4: Dnešní západ slunce na Olomoucku přijde ve 20.35, zítra sluníčko v našem regionu vyjde v 5.20. Víme, jak bude. Závěr pracovního týdne i nadále slunečný s jasnou oblohou. Teploty v maximech ve stínu na 39. Nejčastěji nám budou ale teploměry ukazovat okolo 35 stupňů Celsia. V sobotu se mají objevit dešťové přehánky s bouřkami a naměříme okolo 30 stupňů.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Bourá se na Uničovsku na trase Úsov-Medlov. Jde o nehodu nákladního auta v příkopu a provoz je tu veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Nehoda je potom i u Valmezu na trase Poličná-Branky. Taky tady to ale na plynulost provozu nemá vliv. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor na Mrštíkově náměstí v Olomouci. Taky v obci Proseničky na

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: 4,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
4: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Metropole právě dnes.
1: S naším rádiem čtvrtek 30. červenec, svátek má každý. Boživoj, kluci, všechno nejlepší. Narozeniny slaví francouzský herec Jean Reno, hollywoodská legenda Arnie Schwarzenegger,
2: hasta la vista, baby,
1: zpěvačka Kate Bush a také Lisa Kudrow, kterou celý svět zná jako nezapomenutelnou Phoebe ze seriálu Přátelé.
3: Výborně, teď rychleji. Ž? Ma?
4: Ma?
3: Pel.
4: Pel.
3: Že ma pel.
4: Mi bubu.
1: A při vzpomínce na Přátelé nemůže být náhoda, že právě dnes slavíme Mezinárodní den přátelství. Děkujeme, že mezi své přátelé počítáte i nás. Je čtvrtek 30. července.
0: Metropole právě dnes.

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
5: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
6: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
5: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
6: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Hrozby na cestě do školy v Olomouci. Školáci upozornili v průzkumu na 345 rizikových míst na cestách do škol. V průměru 4 z 5 dětí míří do školy pěšky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Město tak plánuje bezpečnostní úpravy na jejich cestách. Podrobnosti mají Nové olomoucké listy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice nově začala hledat stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
4: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Nezvyklý úlovek vytáhl rybář v řece Bečvě u Chropině na Kroměřížsku. Chytil exotickou rybku slunečnici pestrou. O přítomnosti tohoto invazivního druhu v našich vodách se už ví dlouho. Ale chytit ho na udici je vzácné, píše o tom Deník. Na pořádnou nebeskou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak budou padat hvězdy. Na obloze bude meteorický roj Perseidy.
2: Sport.
3: Před domácími fanoušky se předvede baseballový klub SK Skokani Olomouc. V neděli hrají doma dvojzápas v první lize proti Sokolu Hluboká. Utkání se odehrají 2. srpna od 12 a 15 hodin na hřišti na Lazecké v Olomouci.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Začínáme informací pro kardiaky, astmatiky a starší občany. Biopředpověď má být minimálně do konce tohoto týdne na 3. stupni, který představuje nejvyšší zátěž. A uvedené skupiny by se měly mít na pozoru před fyzickou i psychickou námahou. Víme, jak bude.

0: Víc i Bousky s deštěm.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Stále se nedá projet na trase Úsov-Medlov na Uničovsku. Došlo tady k nehodě nákladního auta a silnice je uzavřená. Objíždí se to přes Královou nebo Troubelice. Nehoda je taky na D35 směr Olomouc za exitem Loštice. Tady se to dá opatrně objet bez zdržení. A pozor i s 18. hodinou na policejní kontroly. Hlídka je v Předově na ulici Svisle, také na D1 na exitu Kroměříž Západ a nebo na exitu Hulín Východ.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Jsme tu pro tebe už dlouho
2: a máme spoustu společných vzpomínek.
3: Rádio Metropole.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
3: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: Nebo jak tam jenom třeba do hotelu nebo tak?
4: Jak by vyšlo stejně draze jako ten Lásný.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
5: Všechno musí být na tebe.
6: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
7: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
8: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
9: Co blbneš, Finku? Málem si mě přejel.
10: Nefňukej furt. No, jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
8: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
11: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
12: Neznám, na co si nazlakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
13: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej masky spravat úctivota, takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své různých postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
14: Však zmůžeme je tak s adventným kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
15: Radio Metropole.
16: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
19: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
15: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přeháňkami a místy se silnými bouřkami.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

music is my best.

0: neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu máme přehled Víme, o čem se píše. Recese bez hranic i rodinná zábava. Horka nad Moravou hostí 7. ročník hanácké neckiády. Na tu nás zve už teď v sobotu olomoucký report. Je čtvrtek a k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Podrobně řeší nedávné úmrtí muže v klasickém rybníku v Prostějově, dále řeší, jak ovlivní vedra vodní plochy na Hané, či brzké odejmutí lešení ze sloupu nejsvětější trojice v Olomouci. To je týdeník Hanák. Při pondělní dopravně bezpečnostní akci na Prostějovsku odhalili policisté 2 řidiče pod vlivem alkoholu. Během 4hodinové kontroly zkontrolovali 175 vozidel. Kolik celkově řešili přestupků, už pro nás zjistil prostějovský rej. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
5: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělý nový muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
0: Metropole.

0: tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixe, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopným

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Posloucháš?

0: krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběh.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají

Tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme Troje Sivana, mladého umělce, který si získal srdce posluchačů svojí upřímností a citlivostí. Trojova hudba je jako otevřená kniha plná osobních příběhů, do kterých se snadno vcítíš. Jeho zvuk je moderní, svěží,

0: tady je tvoje Rádio Metropole a zajímalo by mě, jestli posíláš svým kamarádům hlasovky. Pokud jo, tak možná brzy přejdeš na něco mnohem originálnějšího. Místo obyčejné hlasové zprávy jim totiž můžeš poslat rovnou vlastní písničku, vytvořenou umělou inteligencí. Novinku přináší aplikace Suno, která nově funguje přímo v aplikaci zprávy na iPhoneu. Stačí při psaní zprávy klepnout na tlačítko plus, vybrat Suno a rozhodnout se, jestli nahraješ krátkou hlasovou zprávu nebo napíšeš text, který se má v písni objevit. Pak už jen vybereš hudební styl. Aplikace nabízí několik žánrů s krátkými ukázkami, případně si můžeš popsat vlastní kombinaci stylů. Umělá inteligence následně vytvoří krátkou skladbu, kterou si můžeš nejdřív přehrát. Pokud se ti nebude líbit, můžeš styl změnit a nechat ji vygenerovat znovu. Hotovou písničku pak odešleš přímo přes iMessage. Aby fungovalo nahrávání přímo v konverzaci, musí mít aplikaci Suno nainstalovanou i druhá strana. Pokud ji nemá, dostane možnost si ji stáhnout a teprve potom si skladbu přehraje přímo ve vlákně zpráv. Na Androidu je situace zatím jiná. Pokud skladbu odešleš přes RCS, dorazí pouze obrázek a propojení se Suno zatím chybí. Všechny vytvořené skladby navíc najdeš přímo v knihovně aplikace Suno. A když se ti některá opravdu povede, můžeš ji později prodloužit o další část nebo novou sloku. Takže jestli už tě nebaví posílat obyčejné hlasovky, možná je čas zkusit hudební vzkaz. Umělá inteligence ti s ním pomůže během několika okamžiků. A co se hudby týče, tak ta je nejlepší na Metropoli. Posíláme ti dál víc muziky, víc energie.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz. Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Posloucháš?
4: Radio Metro.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Empire of the Sun, australské duo, které spojuje elektroniku, glam a fantasy v jednom velkolepém balení. Jejich hudba je jako výlet na jinou planetu. Třpitivá, snová

0: Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Rigard je DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény po celém světě. Spojuje chytlavé beaty s moderní elektronikou tak, že si jeho muziku prostě nemůžeš nepustit. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která s tebou bude

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska si představíme Wamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

0: Rádio Metropole.
1: Léto hraje s námi.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako

tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Daxos, duo, které proslavilo funky house a disco zvuky na tanečních parketech po celém světě. Jejich hudba je jako pořádná dávka zábavy, která tě rozhýbe a zvedne náladu během pár vteřin. Daxos jsou jako ti kámoši, co ti na párty pustí hit, na který prostě musíš tančit. Jejich styl je hravý, chytlavý a plný energie, která tě nenechá sedět. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: Vlasta. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Radio

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: To mohli tam jenom třeba do hotelu nebo tak.
4: Jak by šlo stejně draze jako ten Last Night.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
5: Všechno musí být na tebe.
6: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
7: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
8: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
9: Co blbneš, Frinku? Málem si mě přejel.
10: Nefňukej furt. No, jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
8: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
11: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu Snovenica. Já jsem taká šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
12: Neznám, na co si nazlakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
13: Klára Priputenová, keď se nezačneš ku svojej matce správat úctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
14: Však zmůžeme je tak s adventným kalendárom, děvčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
15: Radio Metropole.
16: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme KLF, britské duo, které svými inovativními skladbami významně ovlivnilo acid house scénu 90. let a dál. Jejich hudba je jako ta jízda časem, která tě vezme do světa elektroniky plného energie a překvapení. KLF jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky přinesou pořádnou dávku taneční inovace a radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční klasiky.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako

0: disco.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace pro vás, ať máte přehled. Hrozby na cestě do školy v Olomouci. Školáci upozornili v průzkumu na 345 rizikových míst na cestách do škol. V průměru 4 z 5 dětí míří do školy pěšky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Město tak plánuje bezpečnostní úpravy na jejich cestách. Podrobnosti mají nové Olomoucké listy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice nově začala hledat stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
4: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
3: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Nezvyklý úlovek vytáhl rybář v řece Bečvě u Chropině na Kroměřížsku. Chytil exotickou rybku slunečnici pestrou. O přítomnosti tohoto invazivního druhu v našich vodách se už ví dlouho. Ale chytit ho na udici je vzácné, píše o tom Deník. Na pořádnou nebeskou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak budou padat hvězdy. Na obloze bude meteorický roj Perseidy.
2: Sport.
3: Před domácími fanoušky se předvede baseballový klub SK Skokani Olomouc. V neděli hrají doma dvojzápas v první lize proti Sokolu Hluboká. Utkání se odehrají 2. srpna od 12 a 15 hodin na hřišti na Lazecké v Olomouci.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přehánkami a místy se silnými bouřkami.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do Norska, protože právě tam vzniká elektronická magie jménem Seeb. To jsou mistři remixu, kteří ze známých melodií dokážou udělat úplně nový zážitek. Ale i jejich vlastní tvorba stojí za to. Lehká, taneční, emotivní. Seeb jsou jako ti kámoši, co ti vždycky vylepší track, co už znáš, a pak tě překvapí něčím úplně novým. Jejich produkce má světový zvuk, ale zároveň zůstává osobní. Zůstaň naladěný. Metropole a Seeb tě dneska naladí na vlnu chillového tance.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořád

tady je tvoje Metropole. A dneska se pustíme do pořádné taneční jízdy s rakouským DJem Yusefem. Tenhle chlapík umí namíchat elektronické beaty tak, že tě nenechají sedět na místě ani v neděli ráno.

další taneční pecky. Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

Tady je tvoje metropole. Bastille je britská kapela, která dokáže svým indie rockem vytvořit nezapomenutelnou atmosféru. Jejich hudba je plná emocí a silných melodií, co ti zůstanou v hlavě ještě dlouho po poslechu. Je to jako když si dáš pořádný hrnek kafe a zároveň dostaneš kapku adrenalinu. Tak nezapomeň zůstat naladěný, protože další zajímavé příběhy zazní na

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Toma Boxera, rumunského producenta a DJe, který přináší do taneční hudby energii

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co

je tvoje metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.